0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

Radio Jižní Moravy.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: krásné dobré čtvrteční ráno. Morava 3 minutky před půl šestou se o slovo zlá hlásí opět a znovu ranní jízda rádia jejich plná hitů. Plná hitů pro dobrou náladu, za chviličku Alex Warren a Fever Dream. Na playlistu tak je Včafárna. A nebo klasika z konce 80. let Kaomá Lambáda. Před námi je čtvrtek 20. srpna, před námi taky aktuální předpověď počasí, která slibuje často tropické teploty, jak večeru, srážky a bouřky. Už za chviličku budeme podrobnější, teď ale ještě avízo, že i nadále můžete vyhrát na rádiových klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
0: Dvě minutky před půl šestou jdeme na slibovanou předpověď počasí ráno a dopoledne máme očekávat polojasno nebo až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a zhruba k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Později večer a v noci budou opět od jeho západu srážky i bouřky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 31 a aktuálně ve Velkých Bílovicích či Modřicích 21. Zdravíme do Moravského Písku, kde měříte 22 stupňů Celsia. Dobré ráno do Uherského Hradiště, kde rtuť teploměru ukazuje aktuálně na 23 stupňů.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké čtvrteční ráno i na cesty, opatrně na silnici první třídy číslo 55 na úrovni Rohatce. Došlo tam k dopravní nehodě autobusu, který skončil mimo vozovku. Na místě zasahují hasiči. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: 21:38, minut, krásné čtvrteční ráno, Moravo před námi, 20. srpen, a i ten zažil v historii lecos zajímavého, tak se na to časně z rána v ranní jízdě rádi jich podíváme. Mimochodem, pamatujete si ještě na to, když jsme na telefonu museli otáčet číselníkem, aby jsme vytočili číslo volaného? Tak přesně před 130 lety, 20. srpna roku 1896, byla podána patentová přihláška na zařízení, které mělo telefonování změnit právě na tento způsob. Místo toho, aby člověk zvedl sluchátku a požádal o spojení telefonní operátorku, mohl číslo postupně vytočit sám pomocí otočného číselníku. Zdí to dneska samozřejmě úplně jako běžná věc, ale tehdy to bylo něco nového, prostě dalo by se říct zásadní krok k automatickému telefonování. Dneska je to zase úplně jinak, prostě progres neskutečným způsobem. A nahlédneme také do světa metalurgie, kdyby náhodou nikdo nevěděl. Je to vědní a výrobní obor, který se zabývá získáváním kovů z rud, jejich čištěním, výrobou slitin a jejich dalším technickým zpracováním. Ostatně v zápětí pochopíte, byl právě 20. srpen roku 1913, když britský metalurg Harry Brayley odlil vzorek oceli, který měl jednu mimořádnou vlastnost. Nechtěl rezivět. Brayley přitom původně vůbec nevymýšlel nový materiál, který dneska známe třeba z kuchyní. Hledal ocel, která by lépe odolávala opotřebení v hlavních střelných zbraních. Jenže jeden z jeho vzorků se choval jinak a ani po delší době prostě nekorodoval. A tak se postupně zrodila nerezová ocel, kterou dnes najdeme leckde, ale i třeba v příborech, hrncích, dřezech, spotřebičích nebo třeba v nemocnicích. Prostě napříč všemi obory. No a co se týče dnešního oslavence, tak 20. srpna svátek slaví Bernard, tak gratulujeme, pravda, na prstech jedné ruky bychom je spočítali na jižní a jihovýchodní Moravě, ať už třeba na Veselsku, Bučovicku, Mikulovsku či Zlínsku. Rozhodně, ale blahopřejeme a za chviličku pošleme hudební dáreček. Čeká nás Evča Farná, Neříkej, co má se stát. A my ještě prozradíme, že tady u sousedů na Slovensku má svátek Anabela.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:45 a ve čtvrteční raní z Gerardy Kaoma a Lambada, mezi tím, co se venku blízká o 106. Ostatně, jak prozradila dnešní předpověď počasí, po ránu místy, bousky, anebo taky dešťové přehánky. Tak doufám, že to nebude nic hrozného, nic silného, protože přece jenom a zase se odkazujeme na tu aktuální předpověď počasí. Dnes pod večer nebo večer by mohly dorazit na jižní a jihovýchodní Moravu bousky i silné. Zpátky hitům pro dobrou náladu, za chvíličku Doučí a nebo třeba taky Flowrida. No a co by to bylo ráno bez křeťáka a jeho ranního vtípku? Dobré jítro.
1: No krásné ránečko, to v jedné domácnosti. Zlato, sundej si ty kalhotky, přijde opravář. A to zase jako už nemáme peníze, nebo co? Myslel jsem z radiátoru.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Místy z blesky, hromy a taky deštěvými kapkami. Ostatně, jak nabídla předpověď počasí, ke které se taky dneska dostaneme. A to už za chviličku. Teď ale k hitům pro dobrou náladu, jež nám ve čtvrtek 20. srpna budou dělat společnost po šesté. Zaspomínáme na leta 90. a pecku Dreams nabídnou Two Brothers on the Fourth Floor. Z těch novějších třeba Kygo. A nabídneme i klasiku Vohnoutů s vás českých bohemů. A to, co jsme v ranní zírády říkali už na začátku srpna, potvrdili teď i hygienici. Sucho na Břeclavsku výrazně omezilo výskyt komárů. Sem tam ale dokáží znepříjemnit takové krásné pohodové posezení v podvečer u pivečka a grilované klobásečky. A co tak klimatizaci, která vám poskytne komfort nejenom v létě, ale i v zimě. Jednu takovou letos v létě nabízíme opět a znovu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka. A to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: Pouhá minutka a odbije čtvrteční 6. hodina.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Sucho na Břeclavsku výrazně omezilo výskyt komárů a spor o odškodnění Vratislava Mináře kvůli kauze penzionu v Osvětimanech pokračuje. Sucho na Břeclavsku výrazně omezilo výskyt komárů. Hygienici v srpnu vyhodnotili jejich nebezpečí stupněm 0 z 5, tedy nejnižší možnou hodnotou. Nízký výskyt hlásí Kančí Obora i Polesí u Lanžota a Tvrdonic, pouze u zámečku Pohansko je více muchniček. Region se zároveň připravuje na další sezóny. Plošné postříky mají postupně nahradit cílené zásahy dronů přímo v místech, kde se komáři líhnou. Rizikové tůně budou hlídat také chytrá čidla a přibydou lapače komárů. V tento nový systém financuje především ze státní dotace přesahující 14 milionů korun. Spor o odškodnění Vratislava Mináře kvůli kauze penzionu v Osvětimanech pokračuje. Olomoucký okresní soud nařídil ministerstvu spravedlnosti vyplatit bývalému hradnímu kancléři 1 milion 470 tisíc korun za trestní stíhání, ve kterém byl loni osvobozen. Ministerstvo ale s platebním rozkazem nesouhlasí a podá proti němu odpor. Případem se tak bude soud zabývat dál ve veřejném hlavním líčení. Minář původně požadoval 1 milion 900 tisíc korun, letos v březnu už od státu dostal 472 tisíc. Kauza se týká evropské dotace ve výši téměř 6 milionů korun na penzion v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku.
3: Rádio Jih. Počasí.
0: Tady je slibovaná předpověď počasí. Dneska tak trošičku slohová práce. Meteorologové očekávají zataženo až oblačeno ráno v jižní části kraje, lokálně přehánky nebo bouřky. Ostatně toho jsme teďkom svědci. Dopoledne a zpočátku odpoledne očekávají přechodně i polojasno a srážky jen ojediněle, výjimečně i bouřku. Později odpoledne a k večeru začne ale od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být místy i silné. Nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně. No a teď aktuálně třeba ve Zlíně 22, v Napajedlích 24, Krumvíř, Kostice 21 stupňů Celsia.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: Sražené srny a autobus mimo vozovku. Míříme za vámi na cesty na Brněnsku. Mezi Bratčicemi a Němčičkami leží na vozovce sražená srna. Na Hodonínsku mezi Veselým nad Moravou a Hroznovou Lhotou leží na vozovce taktéž sražená srna. Připomínáme, na silnici první třídy číslo 55. Na úrovni Rohace došlo nad ránem k dopravní nehodě autobusu, který skončil mimo vozovku. Projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
3: Ranní jízda.
2: Ranní jízda.
3: Na rádiu Jih.
0: Jezdit celý den na stupátku popelářského auta možná může znít jako dětský sen, ostatně mnozí jsme popeláři chtěli být. Ve skutečnosti ale popeláři za jedinou směnu zvládnou pořádnou porci kilometrů, stovky popelnic a práci za každého počasí. Tak se na to trošičku podrobněji podíváme za pár minut. Teď slibovaní Two Brothers on the Fourth Floor, krásné čtvrteční ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. 10 minut po 6. hodině Kygo, zákličku Shakira a nebo One Republic. Strejda Jára, ten se má. Jezdí s popelářama. Zpívá se v oblíbené dětské písničce skupiny Kašpárek v rohlíku. Popelář patří, a přiznejme si to, spolu s hasičem nebo policistou mezi povolání, která fascinují děti snad od jak živá, kdo z nás nechtěl být, když jsme byli malí popelářem, že? Jenže zatímco třeba z chodníku vypadá jízda na stupátku popelářského auta docela dobrodružně, ve skutečnosti je to pořádná fyzická dřina. Třeba v Brně najede běžný popelářský vůz během jednoho dne zhruba 50 až 60 km a rozhodně nejde o pohodovou projížďku městem. Auto každou chvíli zastavuje, posádka vystupuje, tahá popelnice a kontejnery k vozu, vysypává a zase vrací na místo a tak pořád do kolečka. Pracuje se venku, ať je 30 ve stínu, prší nebo mrzne, a svoz se mnohdy nezastaví ani během státních svátků, a o zápachu snad ani nemluvě. Mimochodem, i popelářská auta jdou s dobou. V Brně už jezdí dvě plně elektrická svozová vozidla. První vyrazilo do ulic v roce 2022, druhé přibylo letos. Novější vůz zvládne na jedno nabití minimálně 110 km i v silném mrazu, takže během brněnské směny pokryje, během té brněnské směny to pokryje naprosto s rezervou. A kolik, že si za takovou práci popelář vydělá? No, mnohé zajímají samozřejmě ty lové prachy, že? Přesná částka se liší podle firmy, regionu i zkušeností, podle současných údajů portálu platy.cz, ale 80% popelářů v Česku pohybuje zhruba mezi 25 až 49 tisíci korun hrubého měsíčně. Takže až příště ráno uslyšíte před domem známé rachocení popelnic, možná si na ně vzpomenete trochu jinak, než většina z nás vůbec dopije první kávu. Oni už mají kus směny za sebou. Tak klobouk dolů a posíláme další zitu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: 19 minut po 6. hodině kapela One Republic, za chviličku Vohnout a Svaz českých bohémů. Je čtvrtek 20. srpna, pokud zrovna snídáte, přejeme vám dobré chuti. Možná, že mnozí z vás právě teď hážou, řekněme lidově řečeno, ranní spršku, a o ranní sprše dneska bude řeč v rámci ranního tématu, protože my se dneska ptáme na takovou zvláštní věc. No zkrátka, zkuste si představit, že si teď musíte dát sprchu v poslední tekutině, kterou jste pili. Tak se dneska ptáme, v čem dnes ráno končíte. Bude to klasika v podobě kávy nebo čaje? Někdo se osprchuje kakaem, mlékem nebo limonádou? A jestli jste včera večer končili pivečkem nebo slivovicí, tak mám takový pocit, že dnešní hygiena dostává úplně nový rozměr. Tak se přiznejte, v čem se dnes ráno sprchujete vy. Budeme velmi rádi, když si uděláte chviličku a napíšete nám to na Facebook Rádiejch nebo to pošlete do studia Ranní jízdy Rádiejch na číslo 606-703-889, jde to klasicky SMS-kou a nebo WhatsApp zprávou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, tuší se svět, jsem na sračky, vedle

0: 20. srpnové ráno roku 2026 a v něm i kapela Blue. Krásné ráno, za chviličku DJ Saš a jeho pecka Stay. Ze Slovenska dorazí Mark Dan. Již po celém světě úspěšně buduje s peckou Country Girl. Mara ztracený nabídne ve vysílání ranní zdy rády kousek originál. Čerstvé čtvrteční originální zprávy, v tomto případě ty krátké, nabídne už za chviličku Vojta. Zaměříme se na ranní moravské teploty, zavítáme za vámi na cesty a hrát i nadále budeme o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: Půl sedmé, dobré čtvrteční jitro.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Průtah Mutěnicemi by se mohl řidičům otevřít už na začátku září. Práce postupují rychleji, než se čekalo. Hotová je zhruba třetina trasy a na zbytku se nyní frézuje vozovka. Dokončovací práce pak mají probíhat za provozu. V Luhačovických Lázních se už několik týdnů šíří střevní infekce. Hygienici evidují zhruba 140 případů. U části nemocných testy potvrdili noroviry, které způsobují nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Zdroj nákazy však zatím hygienici nenašli.
6: Rádio Jih, počasí.
7: My ale nacházíme aktuální teploty. V Mikulově právě teď měříte 19, v Kyjově a Archlebově 20 a v Babicích 21 stupňů Celsia.
6: Rádio Jih, doprava.
0: A znovu taky na cesty, opatrně na D2 na 3. kilometru směrem od Břeclavy na Brno. Stojí tam odstavená dodávka, projíždějte opatrně. A míříme na Znojemskou na průjezdu Čejkovicemi směrem na Břežany. Havarovalo osobní auto, na místě tak zasahují záchranné složky. Projíždí se aktuálně jedním jízdním pruhem, počítejte tady se zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
8: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Spožděných letů je samozřejmě celá řada. Ovšem tentokrát, když vám prozradíme, kvůli čemu letadlo nemohlo odstartovat, no, myslím se, že se mnozí budeme hodně divit. Pojďme ale zpátky k hitům pro dobrou náladu. 2 minutky po půl sedmé, DJ.

0: Slovenska, nejenom na jih Moravy, ale do celého světa. Mark Dan a Country Girl. 6.38, krásné čtvrteční ráno, Moravo. Za ta léta ranní jízdy a za ta léta letních ranních jízd jsme tady měli celou řadu faktů ohledně toho, proč to či ono letadlo neodletělo, kvůli technické závadě, kvůli opilým turistům, kvůli tomu anebo onomu. Ale že bychom tady měli zpoždění letu, které se teď odehrál na Krétě, kvůli tomu, že si na křídlo letadla sedl sup bělohlavý a nechtěl...
1: Jak se tam dostal?
0: No tak přiletělo, tak ptáci normálně letají, rozumíš, tak si prostě
1: tomu
0: sedl.
1: Tomu rozumím,
0: no,
1: že ptáci lítají, ale mě jde o to, že letiště jsou jako docela hlídaný prostory na tohle. Někde mají třeba vycvičené jes třáby nebo sokoly.
0: Mají tam samozřejmě fogly, ano, dravce, kteří se snaží odehnat jiné vtáky, ale prostě si řekl, podívej se...
1: Poletím na dovolenou.
0: Proč bych měl jako...
1: Proč si to dělat těžký, když to dělat jednoduše?
0: Svoje křídla jako namáhat, když můžu využít úplně jiné křídlo. No a on nechtěl být černý pasažér, nechtěl do kabiny, tak si prostě sedl na to křídlo. Ten subělohlavý si zkrátka vybral letadlo na letišti v Heraklionu, jako řekněme svoje soukromé lehátko. No ale samozřejmě letadlo chtělo odletět, nešlo to, tak zavolali koho? Hasiče, protože ti pomohou vždycky. Ti za ním museli vylézt po žebříku a přesvědčit ho, že tento spoj opravdu není pro něj, ale ten sup se prostě nedal. Nakonec přece jenom jako zamával křídly, ale sedl si pod to letadlo. Tam už ho teda hasiči jakože zbalili. Zavolali odborníky, kteří zkontrolovali, jestli mu něco je. Naštěstí nebylo a tak ho vypustili zpátky do volné přírody. No tak myslím si, že někteří měli celkem zajímavý zážitek, když odletali z Heraklionu, někteří byli naštvaní, že to letadlo mělo zpoždění, ale tak co bychom pro takové krásné fogly neudělali. Mimochodem díval jsem se, jako rozpětí křídel může mít ten sub bělohlavý až skoro 3 metry.
1: Tak to není úplně málo.
0: Že ten hasič tam za ním vyleze a přesvědčuje ho, že prostě je buď tak hodný jako odlet nebo sled nebo něco takového jako... No, docela zajímavý.
1: Hele, každá země má něco svého. V Řecku zdržují dopravu supy, u nás je to věčně ztráta lopatky na uhlík.
0: Je tomu tak a o tom už jsme taky hovořili xkrát v ranní jízdě.
2: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: John Newman, 6:45 ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravou, za chviličku Timbaland a Katy Perry, tady další hit pro dobrou náladu. Ano, jsou různé ranní rituály, ať už třeba káva nebo čaj.
1: Lukáš zpívá.
0: Možná třeba taky zaklapnutí budíku, no ale možná mnozí z vás, taky dámy a pánové, chodí ráno do sprchy. Jak si na tom ty se sprchou po ráno? Je to něco,
1: ani co mě nedává, ale
0: neexistuje to.
1: Ráno, každá minuta, kterou můžu strávit v posteli, každá vteřinka je dobrá, takže sprcha jako večer jedině.
0: No, že by ti to po ráno probralo, jako zkoušel to někdy?
1: Neexistuje, to je úplně bez šance.
0: OK, v té sprše, dámy a pánové, zůstaneme, protože máme tady takovou ranní hru. Představte si, že si teď musíte dát sprchu v poslední tekutině, kterou jste pili. V čem dnes ráno skončíte? Co na vás poteče z té sprchy? Bude to klasika v podobě kávy anebo čaje? Někdo se možná osprchuje taky kakem, mlékem nebo třeba i limonádou. No, jestli jste včera večer končili pivem nebo slivovicou, mám taky pocit, že dnešní hygiena dostane úplně, ale úplně nový rozměr. Tak dáváte si sprchu v poslední tekutině, kterou jste pili. Co to je?
1: Dobré ráno, kluci. Tak poslední, co jsem pila, byly 2 hlty kafe. To mám tak na umytí očí, krásný den i včas. No, to by se dalo na to probrání použít, to je jako pravda.
0: A krásně bude i včas opět a znovu vonět, protože vůně kávy, to je něco úžasného.
1: Cibetkové?
0: Co Maximilián, já bych si dal sprchu klasickou vodou, protože po ránu si vždycky dávám vodu. Tak tady žádná změna, Maxiku, děkujeme.
1: Z druhého soudku na to jde Dita, která píše kofola bez cukru. Tak napůl dieta, napůl Dita.
0: No ale aspoň na ní nebudou létat mouchy, ne zase?
1: Může se to vyřešit
0: ale
1: i takhle, no.
0: Rozhodně Dita určitě sladká bude i bez toho cukru v té kofole. No a co Kuba? No konečně. Pivní sprcha.
1: Já jsem říkal, kdy ty lázně přijdou, ale že to bude tak rychle.
0: Pivní sprcha, ty kráso. No dobrá, přátelé, 606 703 889, linka pro vaše SMSky a WhatsApp zprávy, k dispozici také Facebook rádiích pro to, abyste nám napsali, čím, že se dneska budete sprchovat, protože si musíte dát spršku v poslední tekutině, kterou jste pili. U tebe by to bylo co?
1: Voda.
0: Bublinková aspoň.
1: No to ne, já jsem jako člověk, který po ránu musí do sebe něco dostat a bude to voda nebo energeťák. Dneska to padlo na vodu.
0: Ty ale zase sprchá s takovým energeťákem, to taky nemusí být špatné. Budeš zalepený, jak já nevím co.
1: Hele, ve sprše se ta energie dá vyložit různě.
0: Aha, takže my už zase zacházíme úplně někam jinam. No, zůstaneme, dámy a pánové, u té sprchy, u toho ranního tématu a u té tekutiny, která na vás poteče. Jo, děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kdysi dávno jsme byli Top Topic a bylo to hodně dobré pití, toto byl ale Tobias Topic. Taky si vzpomínáš na to pitíčko?
1: Ne, že vzpomínám, já ho piju.
0: Pořád ještě, jo,
1: no, jasný. Kolečka.
0: Takže by se z něj mohl v podstatě dneska taky osprchovat, když už jsme to měli v ranním tématu.
1: Dá se říct, že by to prošlo, no.
0: Po 7. hodině Katy Perry. Z hitu pro dobrou náladu taky Poetika Půlnoc. A nebo Offenbach. Před námi čtvrtek 20. srpna, stejně jako další čerstvé jihomoravské zprávy. Dobrá informace pro řidiče, řidičky, uzavírka Mutějnic zřejmě skončí dříve, než se čekalo.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

0: pong. Škola volá.
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
9: Dvě minutky po 7 hodině vinčujeme krásné čtvrteční jitro.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Uzavírka Mutinic zřejmě skončí dříve, než se čekalo, a Luhačovické lázně trápí nákaza norovirem. Průtah Mutinicemi by se mohl řidičům otevřít už na začátku příštího měsíce. Původně se přitom prosíznost úseku počítalo s 26. zářím. Práce postupují rychleji, než bylo v plánu. Hotová je zhruba třetina trasy a na zbytku se nyní frézuje vozovka. Následovat budou dokončovací práce, včetně značení, které už ale mají pokračovat za provozu. Rekonstrukce přes kilometr a půl dlouhého úseku stojí více než 18 milionů korun bez daně. V Luhačovicích se už několik týdnů šíří střevní infekce, hygienici evidují zhruba 140 případů. Od poloviny července přibývá kolem 25 nemocných týdně a u části testy potvrdili noroviry. Ty způsobují hlavně nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha, potíže však většinou odezní během několika dnů. Aktuálně se nákaza drží v jednom zařízení, největší provozovatel lázní žádný případ nehlásí. Hygienici dále pátrají po zdroji nákazy, ve vodě ani potravinách ho zatím nenašli a plošné šíření po celých Luhačovicích nepotvrdili.
10: Rádio Jih. počasí.
9: Očekávají dnes meteorologové zataženo až oblačno. Ráno v jižní části kraje lokálně přehánky nebo bouřky, dopoledne a zpočátku odpoledne očekávají přechodně i polojasno a srážky jen ojedinile, výjimečně i bouřku. Ovšem později odpoledne a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přehánek a bouře, které mohou být místy i silné. I tak nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje až tropických 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně. Skoro 4 minutky po 7. hodině v Hodoníně či Moravské Nové Vsi měříme 21 stupňů Celsia, Louka a Babice po 22.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Ještě naskok na cesty na průjezdu Zlínem na 30. května na křižovatce se Šrámkovou. Stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: No a tady už je slibovaná zpěvačka Kate.

0: odpoledne, dobré čtvrteční ráno, Moravo, 7 hodin a 11 minut. Díky, že posloucháte rádio, jejich rádio Jižní Moravy. No, dnešní kalendář je opravdu opět a znovu pestrý, svůj den mají komáři, milovníci slaniny, havajská pizza i zdravotičtí přepravci. Takže nás čeká trochu bzučení, trochu jídla, jeden věčný spor o ananas a nakonec si zasloužené poděkování lidem za volanty Sanitek. No, 20. srpen je, představte si to, světový dnem komáru. Letos jich naštěstí není tolik, letos jejich zlověstné bzučení není až tolik v našem regionu naštěstí slyšet, a i když komáry považujeme za obtěžující hmyz, protože samičky velmi rádi sají naší krev a v různých koutech světa přenášejí i nemoci jako třeba malárii, své nenahraditelné místo v přírodě rozhodně mají. Mimochodem, ten bzučivý zvuk, který slyšíme, když nám létají u hlavy, ten nevydávají hlasově, ale takto zní jejich křídla. Ty používají nejenom k létání, ale i ke komunikaci a také k hledání partnerů. Dnešní den je také dnem milovníků slaniny. Úplně jsem si udělal chuť. Slanina je nejenom oblíbeným pokrmem, ale má za sebou i fascinující příběhy. Byla totiž prvním jídlem posádky Apollo 11, které si astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin dali po přistání na měsíci. Proto se tam ti kluci tak hrnuli. Během druhé světové války pak hospodyňky odevzdávali ve Spojených státech amerických tuk ze slaniny na výrobu glycerinu, tedy zásadní složky dynamitu a střeliva. No a chuť a vůně slaniny se uplatila nejenom v kuchyni, ale také v zubních pastách, ano, slyšíte dobře, i v zubních pastách, toaletních papírech, parfémech či balzámech narty. To vše se dá najít právě z příchutí nebo vůní slaniny. Tak je oblíbená. A to znamená, že i dnes, 20. srpna, tady máme den milovníků slaniny, respektive, že i v tom kalendáři ta slanina musí mít svůj den. Dnes slavíme také mezinárodní den havajské pici. No a i když je kombinace ananasu a šunkové pici odvěkým tématem sporu, jedni tuto kombinaci milují a jak už to tak bývá, druzí nenávidí. Rozhodně ale zůstává pizza Havaj jednou z nejoblíbenějších na světě. No a dnes je také den mezinárodních zdravotnických přepravců. Dnes se také sluší poděkovat všem řidičům a řidičkám sanitních vozů, protože právě na 20. srpen připadá i zmiňovaný Mezinárodní den zdravotnických přepravců. Tento den zdůrazňuje jejich odhodlání bezpečně přepravovat pacienty v nouzi nebo na vyšetření k lékařům. A co si budeme povídat, je to náročná, zodpovědná práce, kór v dnešním hustém provozu. Tak si to zhrňme, tak hlavně ať vás dnes víc potěší slanina, než naštve komár, a o havajské pice se raději hádat nebudeme. Za volanty sanitních vozů pošleme už za chvíličku poetiku a kousek Půlnoc a stejně tak tento song posíláme Bernardům, jež mají po celý dnešní den svátek a třeba na Hodonínsku jich máme 8, Brněnsku jich hlásí 29, na Kyjovsku, no tady bychom je spočítali na prstech jedné ruky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Superstar.
1: Já už jsem našel, já mám sám sebe.
0: 7 hodin na 20 minut, se vší skromností. Se o slovo přihlásil ve čtvrteční radní jízdě i Vojta, který dneska po ránu, ač nemá doba psa, alespoň o to nevím.
1: Nemám.
0: Se zaměří právě na toho nejlepšího lidského parťáka.
1: Přesně tak, protože se zdá, že spousta lidí svého pejska tak trochu podceňuje. Nová studie ukazuje, že hafani dokážou z lidské tváře rozlišit emoce, třeba strach, hněv, smutek, ale také radost. Vědci to zkoumali pomocí magnetické rezonance, zatímco pejskům ukazovali fotografie různých obličejů. Nejsilněji prý jejich mozek reagoval na úsměv a aktivovala se jim mimo jiné oblast psí mozkovny spojená s odměnou a motivací, která reaguje třeba také při očekávání pamlsku. Zajímavé ale je, že psi rozeznávají také vystrašenou tvář od rozzlobené a nebo smutné. Ty jsi tým kočka nebo tým pes?
0: Obojí, čověče.
1: Ty jsi obojetný. No, dobře, tak to jsem se nezeptal toho úplně nejlepšího, ale půjdeme dál. No co je?
0: Tak co můžu za to, že mám doma zoo, nebo co?
1: No, tak dobře, co jsi udělal, to si sníš, každopádně. Mě překvapuje,
0: počkej, že... jako co jsi, počkej, jako bobíka, jako to. To zase jako váš slova, ty krásou.
1: Jinde, dobře. Každopádně, až se příště na svého pejska usměješ, tak mu tím dost možná dáš najevo mnohem víc, než si myslíš, protože nejsou to jenom ty němé tváře, ale opravdu nám rozumějí víc, než se na první pohled zdá.
0: Já si myslím, že každý majitel toto už má dávno za sebou a moc dobře to ví, že pes umí číst naše emoce, takže když se doma tváříme, že je všechno v pohodě a navíc se cítíš pod psa, tak toho psa tím takzvaně neoblafneš.
1: Neoblafneš?
0: Neoblafneš. Umíš čekat mimochodem? Tak já doufám, že máte doma zdravější hafany, než my tady ve studiu. Tady jsou Offenbach.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dříve, když byli děti malí, dělali jenom Gaga. A jak trošku vyrostli, tak už říkají Lady Gaga. I Vojtíšek si rád poslechne tuto americkou popovou zpěvačku. Skladatelku, klavíristku. Všichni jsme Gogo. A to si zase ty nemůžeš pamatovat, ten film nevadí. Hity pro dobrou náladu se budou určitě hodit tobě, stejně jako našim ranním ptáčatům, tak za chviličku Činasky, Enrique Iglesias, a nebo BB Rexa. A ve čtvrtek 20. srpna nabídeme další, tentokrát krátké jihomoravské zprávy. Dneska se dozvíte z ranní jízdy rády, co nového. A možná, že ukořistíte tu klimošku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte prodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém online účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Nabízíme přesný čas. Máme 2 minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Sucho na Břeclavsku výrazně omezilo výskyt komárů. Hygienici v srpnu vyhodnotili jejich nebezpečí stupněm 0 z 5, tedy nejnižší možnou hodnotou. Nízký výskyt hlásí Kančí Obora i Polesí u Lanžota a Tvrdonic, pouze u zámečku Pohansko je více muchniček. Spor o odškodnění Vratislava Mináře kvůli kauze penzionu v Osvětimanech pokračuje. Olomoucký okresní soud nařídil ministerstvu spravedlnosti vyplatit bývalému hradnímu kancléři 1 milion 470 tisíc korun za trestní stíhání, ve kterém byl loni osvobozen. Ministerstvo ale s platebním rozkazem nesouhlasí, takže soudní tahanice budou pokračovat.
1: Počasí.
10: U nás v Horonině aktuálně měříme 21 stupňů, 20 hlásí Mutěnice, Podivín a Těšany.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké letní ráno i za volanty, pozor na obchvatu Pohořelic na silnici 1/52 v levém jízdním pruhu, tam bude probíhat údržba značek. Míříme na D2 mezi 35. a 30. kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno, probíhá údržba stromu a keřů, tak pozor, pohybuje se tam vozidlo. A připomínáme, na Znojemsku na průjezdu Čejkovicemi směrem na Břežany havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky, projíždí se jedním jízdním pruhem. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Už za chviličku popojedeme dál. Už za chviličku vás vezmeme za jedným chlapíkem, který tak strašně moc chtěl kabriolet, až si ho sám vytvořil. A z papíru to rozhodně nebylo.
11: A teď už zpátky k hitům pro dobrou

0: Zpěvák a herec Justin Timberlake ve čtvrteční ranní jízdě, čas 7.41, čas nabídnout další hit pro dobrou náladu, a tak za chviličku Enrique Iglesias a nebo BB Rexa, ale teď už k tomu chlapíkovi s tím kabrioletem. Chtěl více čerstvého vzduchu, ale stáhnout okýnko mu nestačilo.
1: A to je moc práce.
0: A tak si na Slovensku jeden řidič vyrobil kabrioleta a neb, když mám flexu, nač budu utrácet v bazaru za kabrioušá. Vzal tak staršího Citroena a střechu mu jednoduše uřízl. Jenže místo obdivu za domácí tuning přišla policejní kontrola. Hlídka auto zastavila v Bratislavě a už na první pohled bylo jasné, že toto není úplně tovární výbava, respektive tovární výroba. Kromě střechy totiž zmizely i části

0: nosných skloubků a bylo tam prostě celá řada jiných úprav. Policisté, proto řidiči sebrali registrační značky i doklady od auta, dali mu flastra a samozřejmě zakázali další jízdu. Mám takový pocit, že v 90. letech to Barzgio zkoušel z nějaké staré škůdky, z Trabanta a tak, že se toho dočkáme i v 21. století, bych fakt jako nečekal, ale proti gustu žádný, když putám, no.
1: Mě v následujících týdnech čeká technická na autě a věřím tomu, že to budu mít trochu jednodušší, než tady ten chlapík, abych prošel.
0: Tak rozhodně na flexu doma, kdybys náhodou neprošel, abys to tam nemusel záhy za těma garážemi vartama rozřezat.
1: To slepíme, když tak zpátky.
0: No, to víc, jo. Sihem krásné ráno a pokud jste za volanty, zrovna šťastnou cestu posíláme chlapíka jménem Enrique Iglesias.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bibi Rexa, 11 minut před 8 ve čtvrteční ranní jízdě a právě v té čtvrteční ranní jízdě rádi za ten 20. srpna se odehrává i ranní téma a dneska se po ránu sprchujeme. Ano, možná řeknete, na tom není nic zvláštního, když třeba Vojta se po ránu nesprchuje. Já se teda přiznám, taky nebych taky nestíhal jako. A možná pro naše tělo by to v některých případech byl i šok. Ale představte si, že si teď musíte dát sprchu v poslední tekutině, kterou jste pili. Ptáme se, v čem dnes ráno končíte, co na vás té sprchy teče.
1: Napsala nám Verča, ahoj Jižani, tak poslední tekutina byl hlt vody s mátou, to by velká sprcha nebyla, ale být to vodka, jo, to by bylo zajímavější, hezký den přeju. Verčo, 7.49 a už se sprchujeme vodce, já ti možná závidím.
0: No tak mezi tím, co necháváme tu vodu na sebe téci, myslím si, že tu vodku bychom nechali do sebe téci asi, že?
1: Dá se využít různě.
0: No, dojdeš do sprchy po svojich, odcházích po čtyřech. Co Patrik? Bylo by to energetickým nápojem. Vosy by měli radost. Jo, to už jsme taky dneska vzpomínali. Sladké je to 106, ale Vojta zase říká, že by to někdy zkusil, že by ho to možná mohlo, že by tomu to jako, možná mohlo doplnit baterie.
1: Fyzičku, ať si...
0: Baterky by ti to robilo po ránu.
1: Jo, takhle, já jsem se bál, jako, že bych utíkal před těma vosama. No,
0: vidíš to, ale čověče, dáš si sprchu, ještě si děláš tělocvik, dobře ty,
1: já
0: to není své hlavy, zdravého
1: životního stylu. Napsal nám taky Václav, který včera večer měl bohemiasek, no to je pan Labužník, sprchovat se v bohemce.
0: V bublinkách, dobře ty, Vašku. Co Evča, no to bych voněla opravdu moravsky, po burčáku, no tak tím se sprchovat nechceš, ale já si myslím, že zase na stranu druhou, kolik lidí, když si odváželo z Moravy burčák a vždycky jim ten prodejce říká, prosím vás, sem tam zastavte trošku, to povolte, jako jo, ať to... Kolikrát už si někdo třeba vymaloval auto burčákem, takže já si myslím, že sprchování burčákem už tady proběhlo a v podstatě v jistém ročním období je to naprosto normální.
1: Je to tu docela běžné, což konkrétně, co se toho alkoholu týče a co se našeho ranního tématu týče, tak... Je fakt zajímavý sledovat, že máme ještě ani ne 8 hodin a více než polovina těch zpráv se týká toho, že bychom se sprchovali v alkoholu. Nicméně, dobrým příkladem je Jana, která na to jde s černým čajem s medem, takže tady se alkohol nedostává na tu první úroveň, možná bude až po tom čajíčku, ale černý čaj s medem může být taková ovlažující koupel, když bude jako studený ten čaj.
0: Představte si, že teď se musíte dát sprchu v poslední tekutině, kterou jste pili, co to je, co jste si dali jako poslední, kdo se bude sprchovat kakaem, kdo mlékem, nebo kdo třeba limonádou.
1: Vodkou.
0: Dejte na vědě přes Facebook rádiích, posílejte dále SMSky WhatsApp zprávy na 606 700 889. Další sprchu nabídneme po 8 hodině v ranní jízdě rádiích. Teď už Šagy.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: The who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.

0: ve čtvrteční raní z Dinárek ve finále dnes hodina Coldplay z BTS po 8. Ava Max. Francouzský DJ a producent Ijou. A nebo taky Igor Kmeťo a Tak pojď sem.
1: Tak pojď sem.
0: Před chviličkou jsem volal na Vojtu Tak pojď sem.
2: Já už jsem tu.
0: Je tady, za chviličku nabídne další čerstvé jihomoravské zprávy. Spor o odškodnění Vratislava Mináře kvůli kauze penzionu v Osvětimanech pokračuje a daňový plátce pláče. Podrobnosti za chviličku, navrch přidáme i aktuální předpověď počasí slibující dnes letních tropických až 32 stupňů Celsia, ale už teď to připadá, jako by tam bylo v prádelně.
2: Je tam docela hezký na to, co jsme čekali.
0: No, je tam trošku vlhko. Ať tak nebo onak, bude se hodit klimatizace a na rádiu jich ji můžete získat.
3: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
4: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
4: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
4: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
4: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
5: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
6: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Sprandl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
9: Přijďte na Sunny Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Hezké srpnové ráno, Moravo, máme 2 minuty po 8 hodině.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Sucho na Břeclavsku výrazně omezilo výskyt komárů a spor o odškodnění Vratislava Mináře kvůli kauze penzionu v Osvětimanech pokračuje. Sucho na Břeclavsku výrazně omezilo výskyt komárů. Hygienici v srpnu vyhodnotili jejich nebezpečí stupněm 0 z 5, tedy nejnižší možnou hodnotou. Nízký výskyt hlásí Kančí Obora i Polesí u Lanžhota a Tvrdonic, pouze u zámečku Pohansko je více muchniček. Region se zároveň připravuje na další sezóny, plošné postřiky mají postupně nahradit cílené zásahy dronu přímo v místech, kde se komáři líhnou. Rizikové tůně budou hlídat také chytrá čidla a přibydou lapače komárů. Břeclav nový systém financuje především ze státní dotace přesahující 14 milionů korun. Spor o odškodnění Vratislava Mináře kvůli kauze penzionu v Osvětimanech pokračuje. Olomoucký okresní soud nařídil ministerstvu spravedlnosti vyplatit bývalému hradnímu kancléři 1 470 000 korun za trestní stíhání, ve kterém byl loni osvobozen. Ministerstvo ale s platebním rozkazem nesouhlasí a podá proti němu odpor. Případem se tak bude soud zabývat dál ve veřejném hlavním líčení. Minář původně požadoval 1 900 000 korun, letos v březnu už od státu dostal 472 tisíc. Kauza se týká evropské dotace ve výši téměř 6 milionů korun na penzion v Osvětimanech na Uherskohradišti.
4: Rádio Jih, počasí.
0: Meteorologové dnes očekávají zataženo až oblačno, ráno v jižní části kraje lokálně přehánky nebo bouřky, dopoledne a zpočátku odpoledne očekávají naopak přechodně i polojasno a srážky už jen ojediněle, výjimečně i bouřku. Ovšem později odpoledne a k večeru začne od jihozápadu přicházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které mohou být místy i silné. Nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje až tropických 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně. Aktuálně Tvrdonice Topolná 21, Domanin 22, Zlín 23 stupňů Celsia.
9: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
0: Na sjezdu z dálnice D2 na exitu 1 překáží poblíž kruhového objezdu porouchané nákladní auto. Na místě počítejte s omezením zdržení nárazové. A na D2 mezi 1. a 10. kilometrem ve směru na Břeclav u krajnice probíhá údržba zeleně. I tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: No, řekněme si to upřímně, jezdit celý den na stupátku popelářského auta možná zní jako dětský sen. Možná jsme mnozí snili o tom, že bychom to v budoucnu dělávali, když jsme byli samozřejmě malí. Ve skutečnosti ale popeláři za jedinou směnu zvládnou pořádnou porci kilometrů, stovky popelnic a práci za každého počasí. Tak na to už za chviličku mrkneme, teď Ava Max.

0: je to i bez zpěvu. 12 minut po 8 hodině, klasika Safri Duo, Play It Live, krásné čtvrteční ráno, Moravo. To bude trošku napodobenina zpěvu, hodně vzdálená napodobenina. Strejda Jára, ten se má, jezdí s popelářama. Zpívá se v oblíbené dětské písnice skupiny Kašpárek v rolíku. Popelář patří spolu s hasičem nebo policistou mezi povolání, která fascinují děti snad od jak živa. Jenže zatímco z chodníku vypadá jízda na stupátku popelářského auta docela dobrodružně, ve skutečnosti je to pořádně namáhavá práce, je to pořádná fyzická dřina. Třeba v Brně najede běžný popelářský vůz během jednoho dne zhruba 50 až 60 kilometrů a rozhodně nejde o pohodovou projížďku městem. Auto každou chvíli zastavuje, posádka vystupuje, tá popelnice, kontejnery k vozu vysypává je a zase vrací na místo. Když ne vždycky na úplně správné místo, že? A tak pořád do kolečka. Pracuje se venku, ať je 30 ve stínu, prší nebo mrzne. A s voz se mnohdy nezastaví ani během státních svátků a o zápachu snad ani nemluví. Je fakt těžká dřina. Mimochodem i popelářská auta jdou s dobou. V Brně už jezdí dvě plně elektrická svozová vozidla. První vyrazila do ulic v roce 22, druhé vozidlo přibylo letos. Novější kára zvládne na jedno nabití minimálně 110 km i v silném mrazu, takže běžnou brněnskou směnu pokryje s rezervou. A kolik si takový práci popelář vydělá? Přesná částka se liší podle firmy, regionu i zkušeností, ale podle současných údajů portálu Platice se 80% popelářů v Česku pohybuje zhruba mezi 25 a 49 tisíci korun hrubého měsíčně. Takže přátelé, až příští ráno uslyšíte před domem známé rachocení popelnic, i když ty plastové už tolik slyšet nejdou, zkrátka až je uvidíte, možná si na ně vzpomenete trochu jinak, než většina z nás vůbec dopije první kafe, oni už mají kus směny za sebou. A tak jim posíláme další z hitů pro dobrou náladu, smekáme.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 8 hodině, parádní muzika, Igor Kveťo, tak pojď sem. Ano, opět a znovu jsem to zvolal na Vojtu a poslouchá, jak pejsek je tady.
1: Ještě v rtěroce jsem bych mohl začít, že?
0: No, zůstaňme raději u toho, že jsi přišel do studia a budeš otevírat maximálně tak ústa.
1: Přesně tak, představte si, že chcete zachránit své políčko před plevelem a místo toho si zničíte celou úrodu. Přesně tenhle ten nepovedený kousek se totiž stal 67-letému farmáři v Číně, který si nechal od umělé inteligence poradit, jaký má na své pole sezamu použít postřik. Umělá inteligence mu doporučila směs 4 látek, on ji bez dalšího ověření namíchal a postříkal tím 10 hektarů polí, tedy zhruba 100 000 metrů čtverečních. Plevel skutečně zmizel, ale spolu s ním taky ten sezam. Jeden z doporučených prostředků totiž hubí širokolisté rostliny a mezi ně patří právě i jeho úroda. Mě fascinuje, takhle, každý jako děláme chyby, každý jsme asi umělou inteligenci zkoušeli, aby nám s něčím poradila, ale kdybych dělal něco takového, tak zkusím spíš třeba na nějakým menším políčku, na nějaké menší části.
0: Jak to funguje.
1: Jak rádio, jasně, to jsou já. No. Ale jako takhle si tím pohřbít celou úrodu, řekl bych, že už chlapík bude obezřetnější.
0: On tam potom chudák přišel na to pole a sezám, hledám a nemám.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nuceno podotknout, že mu to šlo fantasticky. Po půl deváté v raní s Divan's Joy. Zpěvačka Ray a Where is my husband? A nebo je včafárná s kapelou Mirai. Před muzikou ještě ve čtvrtek 20. srpna krátké jihomoravské zprávy. A co ta klimatizace? Kdo si ji uloví ve vysílání rádia jich rádia Jižní Moravy?
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
0: Hezké čtvrteční jitro, máme minutku po půl deváté.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Průtah Mutinicemi by se mohl řidičům otevřít už na začátku září. Práce totiž postupují rychleji, než se čekalo. Hotová je zhruba třetina trasy a na zbytku se nyní frézuje vozovka. Dokončovací práce pak mají probíhat až za provozu. V Luhačovických Lázních se už několik týdnů šíří střevní infekce. Hygienici evidují zhruba 140 případů. U části nemocných testy potvrdili noroviry, které způsobují nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Zdroj nákazy zatím hygienici nenašli.
2: Rádio Jih, počasí.
5: Jak jsou na tom aktuální teploty? Ve Veselí nad Moravou, Lužicích, Vrbici a také na Velehradě měříte 21 stupňů.
2: Rádio Jih, doprava.
0: I ve čtvrtek 20. srpna pečlivě sledujeme dění na cestách, tak pozor na Uherskohradisku na příjezdu do obce Nivnice směrem od Uherského Brodu. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě je blokován jeden jízdní pruh. Na dálnici D1 na 190,5 km ve směru na Vyškov. Zase zde na výstaviště došlo k dopravní nehodě. Kolona v tuto chvíli 2 km, nezapomeňte na záchranářskou uličku. A připomínáme, na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi došlo na exitu 1 k nehodě dvou osobních vozidel, která blokují jeden jízdní pruh. I tady počítejte, tentokrát s nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
2: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tři minutky po půl deváté ve čtvrteční raní jízdě rádia Jih One's Joy. Přejeme krásné ráno, ať už děláte cokoliv. Ať se vám ve společnosti raní jízdy více než daří.

0: mezi 8 a 9 nabízíme velmi pestrý playlist. Čtvrteční ranní jízdy rádia. Toto byla kapela Nickelback. No a teď si dámy a pánové dáme, řekněme, no takový malý hudební stroj času. Dnešní 20. srpen je totiž narozeninově i hitově docela nabitý. Slaví jedna z holek, tedy jedna holka z kapely Holky, jedna výrazná slovenská zpěvačka. Připomeneme si i song, který přesně před 26 lety rozjel taneční parkety po celém světě. 20. srpna roku 1980 se narodila moravská členka skupiny Holky Radana Labajová. Jejich song Letní ráno je jedním z mnoha oblíbených hitů této původem čtveřice, dnes tedy trojice, která ovládla rádiový éter diskotéky na přelomu 90. let a milénia. Nutno dodat, že Holky koncertují dodnes, a to velmi úspěšně. Radaně Labajové z ranní jízdy rády, chronice ze studenky, vinčujeme vše nejlepší. No a v tento den roku 1987 se pak narodila i slovenská zpěvačka Kristýna vlastním jménem Kristýna Peláková. Její single Hore Roně se stal pevnou součástí české a slovenské hudební scény a pochopitelně i tanečních parketů na jižní a jihovýchodní Moravě. No a 20. srpen 2000 taneční parkety po celém světě zaznamenali fenomén. 20. srpna 2000 taneční parkety po celém světě ovládl Molto Bene, italský DJ a producent Spiller. Vyplavačka Groove Jet smíchala hudební motivy starého hitu ze 70. let se zpěvem božské Sophie's Ellie Baxter a byl z toho hned velký hit. Takový byl, dámy a pánové, dnešní malý výlet do hudební historie. Ať už vás dnes ráno nejvíc dostali Holky, Kristýna nebo Spiller, jedno jisté, některé songy zkrátka nestárnou. A jestli jste si u některé ukázky řekli Ježíš Maria, to už je tak dávno, vůbec nic si z toho nedělejte. My vám už za chvilku pošleme další song, ať nad tím věkem nemusíte přemýšlet. Ale ještě předtím připomeneme, že dnes ve čtvrtek 20. srpna má svátek Bernard. No, na Uhersku Hradisko máme 8 chlapů s tímto jménem, Vyškovskou, Ústopecko, které bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Jen tak mimochodem, na Slovensku má svátek pak Anabela.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Davido a narkotik, 11 minut před 9. Za chvíličku je v Čafárna Miraj, to vše ze čtvrteční ranní jízdy rádia. Aby toho nebylo málo, dáme si ranní téma. Představte si, že si teď musíte dát sprchu v poslední tekutině, kterou jste pili. V čem se dnes ráno sprchujete? To kakao, mléko, limonáda? Nebo že byste večer končili pivem nebo slivovicí? No pak by ta dnešní hygiena dostávala ale úplně nový rozměr.
1: Dobré ráno, já jsem v provoze a komáry jak lízátko, protože mám cukrovku, tak piju jenom čistou vodu, maximálně s citrónem. Vyvažovat se to musím, tak zdravíme Áju.
0: Kdo může říct, že se sprchoval hořkým, nealkoholickým aperitivem? Co?
1: No jo? Já to úplně běžně nepraktikuju.
0: Může to říct Linda, protože naposledy měla krodínu a tím pádem by se dneska tím krodínem musela sprchovat.
1: To by byla lázeň. Zdravíme také Markétu, která píše Birel Pomelogrep. No to bude lepidlo. Můžu souhlasit.
0: To rozhodně. Zdenka, já jsem pila rajec, mateří douška a magnézii půl na půl. To by byla sprška 50-50.
1: A nachází se mezi vámi také gurmáni, no kteří se sprchují bohemia sektem, jako třeba Václav, kterého zdravíme.
0: Ty kráso. No a od bohemky ještě k pivíčku, protože nám poslal Kuba info o tom, že by se musel sprchovat v pivu, takže by měl pivní sprchu. Tak když už jsou pivní lázně, proč by nemohla být pivní sprcha, ne?
1: To si dokonce člověk může dovolit i sám doma.
0: To bych ucpal ponožkou kanál.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: protože tady pořád máme ještě léto, tak dáme i léto od rybiček 48. Je léto a já všechno v péči mám. A už tak veselější nebudou další čerstvé jihomoravské zprávy rády s datem 20. srpna, protože Luhačovické Lázně trápí nákaza. Jaká, prozradí Vojta už za chvíli.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
5: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let.

0: Gardens Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Horonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
3: Přesně 9 hodin, hezký čtvrtek.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Uzavírka Mutěnic zřejmě skončí dříve, než se čekalo, a Luhačovické lázně trápí nákaza norovirem. Průtah Mutinicemi by se mohl řidičům otevřít už na začátku příštího měsíce. Původně se přitom prosíznost úseku počítalo s 26. zářím. Práce postupují rychleji, než bylo v plánu. Hotová je zhruba třetina trasy a na zbytku se nyní frézuje vozovka. Následovat budou dokončovací práce, včetně značení, které už ale mají pokračovat za provozu. Rekonstrukce přes 1,5 km dlouhého úseku stojí více než 18 milionů bez daně. V Luhačovicích se už několik týdnů šíří střevní infekce, hygienici evidují zhruba 140 případů. Od poloviny července přibývá kolem 25 nemocných týdně a u části testy potvrdili noroviry. Ty způsobují hlavně nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha, potíže však většinou odezní během několika dnů. Aktuálně se nákaza drží v jednom zařízení, největší provozovatel lázní žádný případ nehlásí. Hygienici dál pátrají po zdroji nákazy, ve vodě ani po potravinách ho zatím nenašli a plošné šíření po celých Luhačovicích nepotvrdili.
3: My však potvrdíme, že jsou před námi tropické teploty, ale k večeru taky srážky a možná i silné bouřky. Dnes očekávají meteorologové zataženo až oblačno. V jižní části kraje lokálně přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne očekávají přechodně i polojasno a srážky už jen ojediněle. Výjimečně i bouřku později odpoledne a k večeru, ale začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které, jak už jsme říkali, mohou být i silné. Dokonce i Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje až tropických 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně. Dvě minutky po deváté míříme k aktuálním teplotám. Vlčenov 21, Břeclav 22, zdravíme do Lovčic, kde máte na teploměrech 23, stejně jako Brumovice.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
3: A pojďme na cesty. Na Brněnsku mezi Hajany a Žilešicemi na silnici druhé třídy číslo 152 se srazila tři osobní auta, počítejte s omezením. A připomínáme, na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi došlo na exitu jednak nehodě dvou osobních vozidel, které blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: Tak jsme se přesunuli do druhé půle pracovně prázdninového týdne. 9 minut po 9. hodině na rádiu jich Dermot Kennedy. Za chviličku Dan Bárta vzpomínka na film Snowboardáci. Co snowboard a Verče, jak to jde dohromady?
1: Ahoj, špatně.
0: Tak ale zavělo ho, aspoň viděla, ne?
1: Tam jsem ho viděla, ale neumím na tom. Už asi 3 roky říkám, no to asi idyl, že se na tom naučím a vždycky nakonec zůstanu u těch lyží.
0: Už je pozdě, už je pozdě.
1: Není nikdy je pozdě. Nikdy není pozdě.
0: Nech mě domluvit, je pozdě, bo už nebude sníh.
1: Tak se to naučím i na
0: to. Zhor míříme do lavic, protože pomalu, ale jistě se nám blíží nový školní rok. Co kdyby vám za poctivou docházku do školy každý týden přistála na účtu docela slušná částka?
1: No to by chodili do té školy možná.
0: No je. V Detroitu už to není hypotéza, ale realita, důvod, proč tomu přistoupili, je docela alarmující a my vám o tom povíme na rádiu jich už více za malou chvíli. Když nejde hora k Mohamedovi.
1: Není to naopak.
0: No právě, že už je to všecko otočené. My to
1: tak
0: právě...
1: i tohle, jo.
0: No, přesně. To je vadí, neumíš na snowboardu, ne, neznáš to. V pohodě se naučíš, mladá baba.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:15, Dua Lipa, za chviličku Rybičky 48, léto, co?
1: Nic, mě se líbíš.
0: Jo, to jsme rádi. Mimochodem musím říct, že reklama v rádiu funguje úplně 100%, možná 1555%, protože když jsem říkal, jestli, nebo jsem se ptal, jestli Verčo mi jezdí na snowboardu, ona řekla, že ne, a říkám, že už je pozdě. Ona jak nebo pozdě, baba, jako že dobrý sník. Napsal nám Mira, kterého tímto moc zdravíme, cituju WhatsApp zprávu, rád bych řekl Verči, ať se přes zimu zastaví na Stupavě a rád ju naučím na snowboardu. Tam sněh bude určitě. S pozdravem Mira.
1: Ježíš, děkuju.
0: Já to budu točit. Já budu mít normálně čočku na té kameře jak barel, co mám na zahradě na vodu, a všechno to budu točit, až to v České televizi uvidí, tak znovu udělají neváhej a toč. A to se budeme jmenovat po Verčinově. Neváhej a hní se. Tak na to se já dojdu určitě podívat. Jak ona se bude na tom. Mimochodem na Stupavu já jezdívám, takže já si zrovna vezmu lyže. Moje malá si vezne 17-letá si vezne snowboard a budeme se na tebe dívat.
1: Tak jo, tak já tě beru za.
0: Máme totiž rádi zábavu, víš? No, ale teď už zpátky k tomu, co jsme nakousli před pár minutkama. Míříme do toho Detroitu, do těch školních lavic. Tam si totiž řekli, že když studenti nechtějí chodit do školy jen kvůli vzdělání, zkusí na ně jít i přes peněženku. Až tak to dospělo v USA. Středoškoláci tam mohou za 100% docházku dostat $100 týdně.
1: Jakoby když budou mít ten týden ještě tu 100% docházku, jo?
0: Nebo ty mě do toho musíš vždycky házet jako vidle.
1: Promiň, já si tě omlouvám.
0: Já to dořeknu,
1: já už
0: jo.
1: Mlčím, ano.
0: Středoškoláci teda $100 týdně,
1: no.
0: Jo?
1: No.
0: Když tam týden budou chodit, dostanou $100 týdně, jo?
1: No,
0: lehká matematika,
1: ano.
0: Když půjdeš 4 týdny, kolik dostaneš dolarů?
1: 400.
0: Výborně. A od školního roku 26-27, od tohoto nového,
1: no,
0: se přidají dokonce i žáci 6. až 8. tříd, ti si za bezchybnou docházku přijdou na polovinu.
1: To je 50, že?
0: Dobře,
1: jo.
0: No a důvod je docela vážný, my se tomu smějeme, děláme si z toho prču, ale v minulém školním roce chybělo přes 61% žáků, alespoň desetinu vyučování. Takže mezi tím, co nás maminky dostávali z postelí na nějakou dobrou snídani, jo, tak tady už zase v Americe budou říkat, stávej, Verunko, jdeš vydělávat, dneska si vyděláš. No, my si tady můžeme tak maximálně vydělávat ruky z kapes, ale to vzdělání je samozřejmě velmi důležité, jako představa, že bys dávala někomu love, aby šel do školy.
1: No dobře, no, ale...
0: Jako ten svět je fakt úplně...
1: Dobře.
0: Vidíš, co je tady toto?
1: Ale, Luky...
0: Tak toto se to obrací.
1: Dívej, ale protože my jsme jakoby dospělí,
0: no.
1: A teď si řekneš, jako ježiš, to, to vzdělání jako dobré, no, ale když si vzpomeneš na ty školní léta, tak si taky neřekneš, jakože, nebo neříkal jsi, dneska ráno vstanu, můžu si jít vzdělávat.
0: Ne. Já jsem chodil do školy, rád.
1: No,
0: teda,
1: jasně.
0: Chodil jsem do školy, neříkám, že rád, ale já jsem nechodíval za školu.
1: Já jsem taky chodila do školy.
0: Já ale právě, když si na to takto vzpomenu, že my jsme za to žádné peníze nedostávali. Za to, že my jsme šli do školy, jsme kolikrát dostali poznámku anebo pětku, protože jsme něco neměli, že?
1: No a to je motivace, co to je za motivace,
0: ne,
1: to je lepší.
0: Motivace je vzdělání, buďme rádi, že ho máme, jsme na začátku školního roku skoro, protože už tady 20. srpen, takže hurá.
1: Hurá.
0: Do školy, ne, hurá za dalším letním hitem, tady jsou Rybičky 48 a Léno.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: tak o tom mluví dneska přepově počasí, že by mohla padnout zase nějaká tady rešová kapka, ráno už padla.
1: Jestli to moc nehodí
0: a
1: dneska.
0: Luis Capaldi. Podívej se, že tebe se to nehodí, je jedna věc, druhá věc je, že je tady takový strážkový deficit, že kdyby no zahradnicky přišlo 14 dnů, tak je to všecko OK.
1: Ne, já vím, musí přišet, akorát zrovna dneska, teda aspoň by to do toho večera mohlo počkat, ale pak už dobrý.
0: Počká.
1: No a když už jsme byli u toho, že začne ta škola za chvilku, tak se k tomu ještě za chvilku na chvilku taky vrátíme a prozradíme si, co prožívají rodiče před začátkem školního roku. Čemu se směješ?
0: My jsme to už mnozí zažili a zažíváme v podstatě každé září, že?
1: A co prožíváš každé září?
0: Prévám peňaž!
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dneska bude 9:45, toto na rádiu jich byla Kylie Minogue, za chviličku Clean Bandit, anebo Miraj, dáme malinovej syrup, ani dnes nezapomínejte dodržovat pitný režim.
1: No a tady ta zprávička se týká do prakticky každé rodiny v Česku, nebo ne úplně každé, ale prostě většiny.
0: Průzkum, to, co má děti, že?
1: Ano, protože za chvilku začíná škola, no a průzkum provedený mezi 2000 rodiči školáků zjistil, že 87% rodičů zažívá před začátkem školního roku středně vysoký anebo vysoký stres. Takže skoro každý rodič. No ale co je ještě zajímavější, a my jsme to tady řešili před pár dnama, že už já sám, že děti jdou do školy, 57% rodičů přiznali, že jsou rádi, že jdou děti zpátky do školy, zároveň ale cítí za tady ten pocit vinu. Takže jsme rádi, že začíná škola, ale zároveň se za to stydíme. A je to naprosto normální, psychologové říkají jednu věc, že děti přebírají emoce od rodičů, takže pokud jsme v klidu my, tak jsou v klidu i oni. Bude klídek,
0: to je
1: pohoda.
0: Takový smíšený pocit. Na jedné straně chceš, aby už to dítko šlo do té školy,
1: ano.
0: Ale potom je ta strana B.
1: Ano, je to tak. No. Ale je to normální. Nejste v tom sami.
0: Ale úplně speciální si myslím, že to mají ještě rodiče těch dětí, jež jdou úplně poprvé.
1: Ano.
0: To prostě myslím si, že je zase ukápne i slzička.
1: Ano.
0: Že?
1: Ano, a to je nervóza, to je něco.
0: Počkej, já jsem si teď vlastně uvědomil, že to je tvůj případ.
1: Je.
0: Jsem si to neuvědomil, já to moc dobře vím, protože to tady říkám.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Rádia Jich, snad ho takový i máte. No a my se postaráme o to, aby vám k tomu hrála taky další skvělá muzika. Po desáté to bude třeba song Ty jsi jako já. Markon přidá hit Ragga Gabam.

0: Přerov výrazně omezil výpadek zabezpečení, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia jejich podání Vojty Ošliška. Krásný čtvrtek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Zoohodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoohodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
3: Hezké dopoledne přejem z rádia i zprávy. Teď nám odbyla 10. hodina.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Vlaky z Brna na Přerov výrazně omezil výpadek zabezpečení a Vinice na Slovácku zvládly extrémní sucho obstojně. Cestující mezi Brnem, Vyškovem a Přerovem čeká nejméně týdenní výrazné omezení vlaků. Po zahoření kabelů v Ivanovicích na Hané nefunguje zabezpečovací zařízení a trať teď zvládne maximálně 2 vlaky za hodinu. Drtivou většinu spojů proto nahrazují autobusy. Po kolejích dál jezdí rychlíky Českých drah Bouzov a několik osobních vlaků. Provizorní zabezpečení chce Správa železnic zprovoznit příští středu, termín úplného obnovení ale zatím známý není. Letošní extrémní sucho Vinice na Slovácku nezničilo, vinaři ale čekají spíš průměrný rok. V Blatnici pod Svatým Antonínkem, Polešovicích nebo Vlčnově vypadá úroda zatím slušně, starším vinicím totiž pomohly hluboké kořeny. Pomocnou ruku potřebovaly mladé vinice, které bylo nutné zavlažovat z podzemních zásob. Ve srovnání s ovocnáři tak vinaři vyšli z letošních extrémů relativně lépe. Nedostatek vody se ale podepsal na velikosti bobulí a někde proto očekávají nižší výlisnost hroznů. Rané odrůdy, například Solaris, už vinaři začali sklízet.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Očekáváme zataženo až oblačno dopoledne a zpočátku odpoledne místy polojasno a srážky jenom ojediněle. Později odpoledne a k večeru, ale od jihozápadu začne přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i silné. Teploty ale dneska v podstatě tropické, v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském 31. No a aktuálně Moravský Žižkov hlásí 22, Strážovice a Uherské Hradiště 23 a Břesovice 24 stupňů Celsia.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Jsme s vámi taky na cestách a komplikace čekejte v tuto chvíli na Brněnsku a taky ve Zlíně. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 na prvním kilometru od Bratislavy došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s karavanem, která po nehodě stojí na krajnici. V místě proto dbejte zvýšené opatrnosti. Dále ještě na Brněnsku mezi Bělčí a Ochozem u Tišnova došlo k dopravní nehodě, tak i tady projíždějte s opatrností. A ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky. I tudy projíždějte s opatrností. Hlavně opatrně na silnicích. A ať už máte namířeno kamkoliv, my vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

tohle byly na rádiu Jichelinkem Park. Další muziku si dáme už za malý moment. No ale taky se vydáme do Rohatce, kde se teď děje něco, na co byste si rozhodně měli dát pozor, pokud tam žijete.

0: Rádio Jih. No a pokud jste z Rohatce, tak teď dobře poslouchejte a hlavně dejte si pozor na falešné řemeslníky. Po obci podle radnice chodí lidé, kteří nabízejí opravy fasád, komunikací a další práce a tvrdí, že mají něco společného s aktuálními obecními opravami, což ale není pravda a vedení Rohatce před nimi varuje. Lidé by je neměli pouštět domů, ani jim dávat peníze anebo osobní údaje a neměli by si od nich nic objednávat. Pokud na ně narazíte, tak radnice doporučuje zavolat policii. V Rohatci navíc už od roku 2015 platí zákaz podobního i pouličního prodeje. Takže opatrně myslete na to, aby vás jenom takové otevření dveří nevyšlo pěkně draho. Co vám ale dáme zadarmo na Rádiu Jih, to je muzika a jste už teď hit Raga Gabam.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

léta 90. na rádiu Jih, na která spousta z nás s nostalgií vzpomíná. No ale žít se má pro moment, takže to budeme už za okamžik a postará se o to Vladis, Nikol a jejich Žijem pre moment. No a pak taky něco k začátku školního roku.

0: by letos zdražili citelněji, ale jiné zase zůstávají prakticky na loňských cenách. Kolik může stát taková výbava školáka, si povíme za chvilku. A nezapomeňte taky, že můžete vyhrát na rádiu klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
6: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: čtvrtečním stále ještě dopolední. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a máme 20. srpna, to znamená skoro konec prázdnin a návrat dětí do školy. No a co se peněz týče, tak letos rodiče vyjde podobně jako před rokem. U některých věcí si ale přece jenom trošku připlatíme. Podle oslovených obchodníků zdražily hlavně papírenské a výtvarné potřeby, třeba sešity podle košíku asi o 15%, čtvrtky podle Alzy zhruba o pětinu. No a to znamená, že kompletní výbava pro prvňáčka vychází v průměru asi na 6 000 korun, což je asi o 200 míň než loni. A kdybychom brali jenom tu základní výbavu, tak té je cena 3330 korun, to znamená stejně jako v loni. Více než polovina rodičů chce za školní potřeby utratit mezi 1 a 3 000. No a největší nákupní nápor obchodníci čekají na konci srpna a taky samozřejmě v prvních zářijových dnech, kdy děti často teprve zjistí, co přesně budou ve škole potřebovat. Takže jestli nákup školních potřeb ještě odkládáte, tak nebojte se, rozhodně v tom nejste sami. A jsem v tom s váma. Zvládněte ten začátek školního roku, to naskočení do nějakého režimu už zase. No a teď si pojďme užívat společně další muziku na rádiu. Hezký čtvrtek.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava.cz. Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: And I'll write your name.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: je další várku muziky a zní třeba Temple City s hitem Self Aware. Voxel přidá song V naší ulici. A na playlistu taky Cranberries a 90kové Dream. Čtvrtečního moravské zprávy rádia jich přidá Vojta Ošlejšek už za moment a prozradí nám v nich třeba to, že valtičtí zastupitelé včera přijali návrh nového územního plánu. Tak užívejte muziku, užívejte dopoledne a krásný čtvrtek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mastrakovo Matkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Dčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubněnech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubněnech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
9: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Za minutku bude 11. Z rádia Jih přejeme krásný čtvrtek.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Valtičtí zastupitelé včera přijali návrh nového územního plánu a Brno řeší o čtvrtinu víc problémů s autovraky než loni. Vatičtí zastupitelé včera 8 kladnými hlasy přijali návrh nového územního plánu. Stalo se tak na mimořádném zastupitelstvu, kam kromě vedení města dorazili také 30 obyvatel. Cílem změny je lepší regulace výstavby nových ubytovacích zařízení pro turisty. V minulosti město zakázalo výstavbu na některých pozemcích, což se nelíbilo zejména jejich majitelům. Územní plán je ve Valticích tématem bezmála 20 let a za tu dobu město řešilo stovky námitek. Názorové rozpory se často týkají třeba vybudování vinných sklepů či smíšené zástavby. Brněnští strážníci letos řeší výrazně více problémů s autovraky v ulicích. Aktuálně evidují přes 240 případů, téměř o čtvrtinu více než loni. Nejvíc tento problém trápí Brno střed. Rekordní je sportovní ulice s 25 událostmi, některá odstavená auta navíc využívají lidé bez domova k přespávání. S tím se pojí nepořádek v podobě odpadků, lahví od alkoholu nebo injekčních stříkaček. Odstranění vraku obvykle trvá několik měsíců, mimo modré zóny klidně půl roku. Samotný odtah stojí 3500 korun a každý den skladování dalších 120 korun. Většina provozovatelů ale náklady neuhradí.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Očekáváme zataženo až oblačno dopoledne a zpočátku odpoledne místy polojasno a srážky jenom ojedinělé. Později odpoledne a k večeru, ale od jihozápadu začne přicházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i velmi silné. Teploty dneska v Jihomoravském kraji až 32 stupňů a ve Zlínském 31. No a v tuto chvíli, to znamená minutku po 11. měří Kyjov 23 a Svatobořice Mistřín, Sedlec u Mikulova i Topolná po 24 stupních celé.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
15: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké dopoledne.

čtvrteční dopoledne trávíte s rádiem Jih, rádiem Jižní Moravy. Za malý moment už si ho budeme zpříjemňovat další muzikou, dalšími interprety. No a potom se podíváme taky na novinky břeclavské městské dopravy.

0: 16 minut, posloucháte Rádio Jich, no a míříme do Břeclavy, protože právě tam se od září mění jedno do té doby nepříjemné pravidlo v městské dopravě. Fungovalo to tam totiž doteď tak, že když jste v autobuse chtěli platit kartou, ale ten terminál nefungoval, no tak jste museli vytáhnout hotovost a místo 12 korun jste zaplatili 20. Od 1. září už to tak ale naštěstí nebude, při poruše terminálu zaplatíte v hotovosti stejnou cenu jako kartou, to znamená 12 korun a u zlevněného jízdného 6 korun. Změnu se podařilo prosadit do tarifu IDS JMK po opakovaných problémech s terminály v břeclavských autobusech. Ale podle starosty Svatoplucha Pěčka je po přechodu na nový systém čteček od července poruchovost už minimální. Takže to vypadá, že platit se ve většině případech kartou bude dát, ale i kdyby náhodou ne, tak nezaplatíte v hotovosti za jízdenku víc. Do Břeclavy zdravíme, no a teď už posíláme z Rádia Jih 90 Dream.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dalších interpretů BB Rexa, David Guetta a nebo Robin Schulz. No a potom se vydáme taky za módou. Brněnské výstaviště se totiž od zítřka znovu stane centrem módy. Dorazí desítky českých i zahraničních značek, nové kolekce a nebude chybět ani otázka, která teď rezonuje domácím průmyslem. Má česká bota budoucnost? I na tuhle otázku budeme mít odpověď na vlnách rádia jich už za pár chvil.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia jich a klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: zpříjemnil čtvrteční dopoledne. No a připravte se, Brno bude od zítřka do neděle patřit módě a botám. Na výstavišti začínají veletrhy Styl a Cabo, kam letos dorazí 140 firem a víc než polovina z nich bude z Česka. K vidění budou nové kolekce, každodenní módní přehlídky, taky tvorba studentů textilních a uměleckých škol. V sobotu dostane výrazný prostor domácí móda, třeba modely z modrotisku anebo kolekce vytvořené ve spolupráci se střední školou ve Strážnici. Program doplní taky Fashion Lounge, kde budou návrháři, stylisté a všichni další lidi z oboru mluvit o svojí práci a rozdávat taky nějakou tu inspiraci. A pokud vás zajímá, kam se česká moda a obuv posouvá, tak právě domácí výroba má být jedním z hlavních témat letošního roku a panelová diskuze, která má název Má česká bota budoucnost, má ukázat, že bohatá česká historie obuvnictví rozhodně nedrží tohle obuvnické řemeslo zpátky. Tak pokud vás zajímá moda a pokud byste se chtěli dozvědět všechny nejnovější informace, tak vyražte tenhle víkend na brněnské výstaviště. A teď si užijte na vlnách rádia jejich další muziku, tady je Sima a spolu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezky dobrou chuť přejem z horonínského studia Rádia Jich a pojďme si rovnou dát ochutnávku muziky pro 12. hodinku. Čeká nás například zpěvačka Britney Spears a její

0: zase perpetuum mobile. Vojta Ošlejšek přidá čtvrteční humorovské zprávy rádia Jichápo. Ví nám v nich třeba to, že provizorní most z Břeclavy se přesune k Rohatci. Tak zůstaňte s námi, mějte krásný čtvrtek a také nezapomeňte, že soutěžíme o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
6: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: útočník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
3: Dobrou chuť všem z rádia, jich za půl minutky bude 12.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Provizorní most z Břeclavi se přesune k Rohatci a brněnská policie je v pohotovosti před zápasem Artisu se Spartou. Silnici 1/55 u Rohatce čeká náročná oprava mostu přes řeku Moravu, provoz má ale zachovat speciální provizorní most. Jde o stejnou konstrukci, která donedávna sloužila řidičům při rekonstrukci mostu mezi Břeclaví a Poštornou. Současný most u Rohatce je v provozu zhruba 60 let a ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce minimálně zahájit soutěž na jeho opravu. Termín samotných prací zatím není známý, podle starosty Rohatce půjde o rozsáhlou akci s dopadem na dopravu i za hranicemi. Rekonstrukci proto bude potřeba sladit s dalšími opravami silnic v okolí. Policie v Brně chystá rozsáhlé opatření kvůli sobotnímu zápasu Artisu se Spartou. Utkání označila za rizikové a nasadí desítky až stovky policistů, včetně pořádkové jednotky a antikonfliktního týmu. Důvodem jsou i červencové problémy po duelu Sparty se Zbrojovkou, kdy se fanoušci poprali v ulicích a dva lidé skončili na ošetření. Nebezpečná byla také pyrotechnika házená na hřiště. Do Brna se očekává příjezd 8 až 900 spartianských fanoušků. Domácím i hostujícím navíc poprvé poslouží nové turnikety, které mají zrychlit odbavení a přesněji spočítat návštěvnost.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Očekáváme polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňku nebo i bouřku. Později odpoledne a večer začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i silné. Co se teplot týče, tak maximálně 32 stupňů dneska v Jihomoravském kraji a 31 ve Zlínském. No a právě teď minutku po 12. Šardice, Klentnice a Velehrad měří 26 a Brno 27 stupňů.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
3: Zdravíme.

sjezdem na Jihlavskou. Dejte pozor na tři pytle s polystyrenem ležící na silnici a ještě v Brně v Porgesově ulici na úrovni Lidlu nabouralo osobní vozidlo do svodidel a blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte i tady se zdržením. Tak hlavně opatrně a ať už máte namířeno kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou cestu a dobře dojďte.

0: popolední na rádiu jich Olivia Rodrigo s hitem Drop Dead. No a po další dvojce čtvrtečních hitů se vydáme do Zlína, kde nastaly další komplikace. Velká proměna náměstí Míru právě ve Zlíně se, vypadá to, znovu zadrhla, tentokrát kvůli sporu o stromy, které se ale při aktuálně povolované stavbě vůbec kácet nemají. A už jsme zase u toho kácení stromu, tak počkejte si na rádiu jich pár minut a my k tomu prozradíme všechny detaily. A Rihanna to snad ví, že dneska budeme potřebovat deštníky, protože právě teď letí z našeho éteru se songem Umbrella.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravy, díky za to. No a teď už do toho Zlína, jak jsme slíbili. Příprava přestavby náměstí Míru ve Zlíně se zase protahuje a v posledních týdnech se dokonce úplně zastavila. Důvodem je odvolání ekologického spolku Egeria proti povolení odbočovacího pruhu ze třídy Tomáše Bati k budoucím podzemním garážím. V rozhodnutí totiž bylo i povolení ke kácení stromů, jenomže podle projektanta se kvůli samotnému odbočovacímu pruhu žádné kácet nemají. Případ teď řeší dopravní a energetický stavební úřad, který řízení na 60 dní přerušil kvůli doplnění podkladů. Kdy Zlín získá stavební povolení na celou rekonstrukci náměstí, tak to zatím není jasné. První etapa počítá mimo jiné s novou dlažbou, podzemním parkovištěm pro 250 aut, pódiem, lavičkami, osvětlením a novou kašnou. Maximální náklady se odhadují na 650 milionů korun bez DPH. No tak, mají tam v těch papírech a plánech nějaké zmatky, zdá se, tak ať se je podaří brzo vyřešit. Do Zlína míří naše pozdravy a taky zpěvačka Eva Farna.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: dalších třech týče, tak si ho starají jak jinak než další skvělí interpreti. No a pokud máte některý den ode dneška do neděle volný, tak dobře poslouchejte, protože si můžete zajít do cirkusu. My totiž na rádiu jich soutěžíme o rodinné vstupenky do cirkusu Metropol, který je ode dneška v Hodoníně a zapojit se je naprosto jednoduché, takže dál poslouchejte rádiu jich a my už za několik málo minut povíme všechny podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia jich a klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticketportálu.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 40 minut. Díky, že posloucháte Rádio Jih. No a pokud máte rádi cirkusy a pokud máte některý den ode dneška do neděle volno, tak dobře poslouchejte, protože tady u nás na Rádiu Jih můžete vyhrát rodinnou vstupenku. To znamená celkem 4 vstupenky do cirkusu Metropol, který je ode dneška v Hodoníně, a výherců budeme losovat rovnou 5. Než vám řeknu, jak se dá zapojit, tak abyste měli info o cirkusu, tak je teda od čtvrtka, to znamená ode dneška do neděle, vždycky v 18 hodin, kromě neděle, to začíná v 11 hodin dopoledne. Šapito je klimatizované, takže se nemusíte bát vedra, no a těšit se můžete na artistky, cvičení s tygry, dál tam budou taky oslíci, velbloudi a lamy, arabští hřebci i malí poníci, no a samozřejmě spoustu dalšího. No a teď už k tomu, jak se zapojit do soutěže o rodinné vstupenky, čili 4 vstupenky, a losovat budeme 5 výherců. Je to naprosto jednoduché, stačí, abyste nám pod soutěžní příspěvek na našem Facebooku napsali komentář "chci jít do cirkusu v Hodoníně". A my ještě dneska během odpoledne vylosujeme a obepíšeme výherce, obepíšeme do zprávy. Takže šup na náš Facebook Rádia Jih, hoďte komentář a můžete vyrazit do cirkusu v Hodoníně.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava. Hradíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hradíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18.

neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

mikrofonem Veronika Brosteanu. Krásné odpoledne. Blíží se nám 13. hodina. No a my si právě teď dáme ukázku muziky, která nám v ní bude hrát. Budou to třeba Činásky a jich Každý ráno. Zpěvačka Shakira přidá hit Dahi Dahi.

0: extrémní sucho obstojně. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia od Vojtyho Šlejška. Krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Za necelé 3 minutky nám od 13. hodina my vám z rádia Jih přejeme krásné čtvrteční odpoledne.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Vlaky z Brna na Přerov výrazně omezil výpadek zabezpečení a vinice na Slovácku zvládly extrémní sucho obstojně. Cestující mezi Brnem, Vyškovem a Přerovem čeká nejméně týdenní výrazné omezení vlaků. Po zahoření kabelu v Ivanovicích na Hané nefunguje zabezpečovací zařízení a trať teď zvládne maximálně 2 vlaky za hodinu. Drtivou většinu spojů proto nahrazují autobusy. Po kolejích dál jezdí rychlíky Českých drah Bouzov a několik osobních vlaků. Provizorní zabezpečení chce Správa železnic zprovoznit příští středu, termín úplného obnovení ale zatím známý není. Letošní extrémní sucho vinice na Slovácku nezničilo, vinaři ale čekají spíš průměrný rok. V Blatnici pod Svatým Antonínkem, Polešovicích nebo Vlčnově vypadá úroda zatím slušně, starším vinicím totiž pomohly hluboké kořeny. Pomocnou ruku potřebovaly mladé vinice, které bylo nutné zavlažovat z podzemních zásob. Ve srovnání s ovocnáři tak vinaři vyšli z letošních extrémů relativně lépe. Nedostatek vody se ale podepsal na velikosti bobulí a někde proto očekávají nižší výlisnost hroznů. Rané odrůdy, například Solaris, už vinaři začali sklízet.
1: Rádio Jih,
13: počasí.
0: Odpoledne polojasné až oblačné a jen výjimečně přeháňka nebo i bouřka. Později odpoledne a večer začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i silné. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji dneska až 32 stupňů a ve Zlínském 31. No a právě teď Nový Podvorov měří 28 a Hodonín, Podivín i Ostrožská Nová Ves po 29 stupních Celsia.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.

Uniká z něj olej, počítejte tady s omezením. A v Brně na výstavišti na kruhovém objezdu u pavilonu P havarovalo osobní auto do dřevěné desky na silnici. I tady počítejte s omezením. Buďte opatrní a mějte s rádiemi šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.

vám doznívají One Republic a jejich Counting Stars, za chvilku Činasky nebo Green Day, hemží se nám to tady kapelami, no a podíváme se taky na Pálavu, respektive podíváme se pod Pálavu.

0: svůj typický vzhled. A my si k tomu všechny podrobnosti řekneme na rádiu jich už za pár minut, už po zmiňované dvojce kapel. Tak zůstaňte s námi a krásný čtvrtek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezký, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, jsme za to moc rádi. No a připravte se, zlaté oblouky nově svítí i pod Pálavou. Čí? Hnedka prozradím, v Perné na Břeclavsku dneska dopoledne otevřeli nový McDonald's přímo u silnice 1/52. Protože stojí ale v chráněné krajinné oblasti, tak se musel projekt přizpůsobit okolí, takže třeba reklamní pylon má místo běžných zhruba 30 metrů jenom 7, aby nenarušoval výhled na Pálavu. No a co se samotné restaurace týká, tak ta nabízí 93 míst uvnitř, dalších 62 na zahrádce a nechybí samozřejmě ani McDrive. Teď tam pracuje asi 40 lidí, vedení ale počítá s rozšířením týmu na 60 až 80 zaměstnanců. A do budoucna má být poloha ještě zajímavější, protože v těchto místech je plánovaná dálnice a restaurace má stát poblíž jednoho z jejich sjezdů. Takže v Perné u silnice 1/52 ode dneška otevřený Mekáč, tak pokud tam tudy jedete, máte hlad a máte rádi Mekáč, tak už víte, kde zastavit. S čím ale nezastavujeme, to je muzika a jste už teď na Rádiu Jih, zpěvačka Shakira.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ladíte rádio, jich máme 13 hodin a 28 minut, no a o 28 to bude i právě teď. Protože v pátek právě 28. srpna, to znamená ne tenhle, ale příští pátek, bude v Čejkovicích veselo. Nádvoří zámku tam už je hudbou, která ale navíc tentokrát pomůže dobré věci. Od 19. hodin se tam totiž uskuteční už čtvrtý ročník benefičního koncertu Srdce na dlani. Na jednom pódiu se potkají třeba Felix Slováček, Marcela Lajferová, Milan Drobný, Marcela Březinová anebo Martin Franz spolu s dalšími zpěváky a hudebníky. No a ještě před tím hlavním programem atmosféru rozehřeje rock'n'rollové seskupení Czech Elvis CZ. Vstupné je jednotných 200 korun a lístky jsou v předprodeji přes Ticketlife anebo potom přímo na místě. No a to hlavní, celý výtěžek z koncertu poputuje nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, který pomáhá dětem s onkologickým onemocněním.

0: kabáti. Krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: the first time, no ale poprvé tady rozhodně není Vlastia Macík. Čau Vlasti.
1: Ano, nejsem tady poprvé. No
0: ani
1: dneska
0: naposled.
1: Jo, ale hele, dneska jsem tady poprvé.
0: Dneska jsi tady poprvé.
1: Dneska jsem tady poprvé. Ahoj Verčo, zdravím tebe. Samozřejmě všechny posluchače Rádia Jih. Máme tam zase hezky, že jo?
0: Nádherně.
1: Horko.
0: Krása.
1: Já jsem si říkal, že ti dám dvě jednoduchá slova pospátku, ale protože vím, že nechceš jednoduchá slova, protože tak jsem vlastně je to to samé, akorát, že jsem to stížil.
0: Super.
1: To je dobrý, že jo? Mm-hmm. Takže prosím tě. Anedurts. Aneduts.
0: Studený. Studená.
1: Ano. Achrps.
0: Sprcha.
1: Ano, studená sprcha. Já jsem ti chtěl původně dát teplá voda.
0: Jo,
1: ale změnilo se to na studenou sprchu, protože my jsme ve Zlíně na jižních svazích tento týden zažívali jako už každý rok vlastně zastavení teplé vody. Mm-hmm. Takže od pondělí do pátku nepoteče teplá voda. Takže studená sprcha, jakože můžu ti říct, že se vždycky tak jako ovlážil na mydl, pak to a víš co, jak to dlouho je na tobě to mýdlo, že jo, protože nechceš tu studenou vodu. Ale pozor, já musím pochválit, protože už včera, no, což byla středa večer, no, tekla teplá voda. Takže
0: jsi to zažíval jenom 3 dny.
1: Ano, ano, takže zdravíme takhle vodovody a kanalizace do Zlína. Děkujeme, že to tak rychle sfoukli.
0: Ale zas mohl dělat něco pro svoje zdraví, že jo, celý týden, teďka jsi to dělal jenom 3 dny, teď už se studenou sprchovat.
1: Ale zase tak nepotřebuji.
0: Nepotřebuji.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: říkám, 14. hodina, tak co si zahrajeme po 14. budou tým Držím ti město. Z novějších věcí vás určitě potěší Olivia Dean, Man I Need. A z těch let dávno minulých bude Kylie Minogue a Should Be So Lucky. Brno řeší o čtvrtinu víc problémů s autovraky než loni, také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které má pro vás připravený Vojta Ošlejšek. Já jsem Vlastia Macík a připomínám, že za nějakých 20 minut opět budeme číst seznam dnešních oslavenců, tak pokud znáte nějakého Bernarda nebo někoho, kdo dneska, tedy 20. srpna slaví narozeniny, určitě pošlete pouze jeho jméno, příjmení a odkud je na číslo 606 703 889. Takže pouze jméno, příjmení, odkud oslavenec je, posíláte na 606 703 889 a my ho přidáme do seznamu dnešních oslavenců a zahrajeme mu i tu narozeninovou.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Games, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Baltičtí zastupitelé včera přijali návrh nového územního plánu a Brno řeší o čtvrtinu víc problémů s autovraky než loni. Baltičtí zastupitelé včera 8 kladnými hlasy přijali návrh nového územního plánu. Stalo se tak na mimořádném zastupitelstvu, kam kromě vedení města dorazily také 30 obyvatel. Cílem změny je lepší regulace výstavby nových ubytovacích zařízení pro turisty. V minulosti město zakázalo výstavbu na některých pozemcích, což se nelíbilo zejména jejich majitelům. Územní plán je ve Valticích tématem bezmála 20 let a za tu dobu město řešilo stovky námitek. Názorové rozpory se často týkají třeba vybudování vinných sklepů či smíšené zástavby. Brněnští strážníci letos řeší výrazně více problémů s autovraky v ulicích. Aktuálně evidují přes 240 případů, téměř o čtvrtinu více než loni. Nejvíc tento problém trápí Brno střed. Rekordní je sportovní ulice s 25 událostmi, některá odstavená auta navíc využívají lidé bez domova k přespávání. S tím se pojí nepořádek v podobě odpadků, lahví od alkoholu nebo injekčních stříkaček. Odstranění vraku obvykle trvá několik měsíců, mimo modré zóny klidně půl roku. Samotný odtah stojí 3500 korun a každý den skladování dalších 120 korun. Většina provozovatelů ale náklady neuhradí.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Veselí nad Moravou a v Uherském Hradišti aktuálně měříte 31 stupňů Celsia, v Polešovicích a v Čiči potom 30 stupňů. Zítra bude převažovat velká oblačnost, přehánky, bouřky budou méně pravděpodobné. K večeru očekáváme od jihozápadu přibývání přehánek a bouřek. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
1: A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D2 na 38. kilometru ve směru na Vratislavu stojí u krajnice odstavené osobní auto. Tak si počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: jižní Moravy. Ať to všechno stihneme nachystat, tak vám dám ještě 3 minuty, abyste poslali jméno, příjmení a odkud je někdo z vašich blízkých, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, a poslali to na číslo 606 703 889. My ho zařadíme do toho seznamu oslavenců a zmíníme jeho jméno v našem vysílání. Tak ještě jednou, pouze jméno, příjmení a odkud ten oslavenec je, posíláte na číslo 606 703 889. Máte na to 3 minuty, další možnost bude zase až zítra.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Anabela, k dnešnímu svátku ti přejeme přes frekvence rádia jich všechno nejlepší, hlavně Bernardovi Tomečkovi do Tasova, a gratulujeme i tobě, kdo dnes 20. srpna slavíš narozeniny, stejně jako Naumka Struhař, která poslouchá ve Švédsku, Šárka Končická ze Slavičína, Petr Mysleviček ze Zlína nebo Kika Štipčáková z Veselí nad Moravou. Tak všechno nejhezčí.

0: 28. je mimo jiné den komárů. Dnešní den 20. srpna slaví narozeniny několik výrazných hudebních a filmových osobností. Jako ideální motivační moudro pro dnešní den jsem vybral myšlenku od legendárního britského hudebníka, zpěváka a spoluzakladatele kapely Led Zeppelin Roberta Planta. Hudba a život jsou ohledání nových cest a objevování neznámého. Dokud jste zvědaví, nikdy nezestárnete. Tento citát skvěle vystihuje energii, která nás žene kupředu, ať už jde o objevování nových obzorů, cestování nebo překonávání každodenních výzev. No a když máme ten den komárů, dáme si jeden vtip na toto téma. Přijde ženská na tržnici na Žižkově a vidí, jak chlap prodává ve sklenici komára a má na ní napsáno za 250 korun nahradí chlapa. Tak za ním přijde a ptá se, jak to funguje. Chlap odpoví, přijdete domů, vyslečete se, pustíte komára ze sklenice, položíte se na postel a bude to. A kdyby nastal nějaký problém, tak mi zavolejte. Ženská si ho koupí, přijde domů, vysleče se, lehne si na postel a pustí komára. Ten si sedne na zeď a nic. Tak zavolá tomu chlápkovi, co jí komára prodal, ten přijde, podívá se na komára, vysleče se a povídá. Tak se dívej, ty blboune, ukazuju ti to naposled.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: 14 hodin 18 minut, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, tak milí oslavenci, ještě jednou všechno nejlepší k těm dnešním svátkům a také narozeninám. My vám posíláme následující trojku hitů pro dobrou náladu. Začíná Kylie Minogue, bude Rose a taky Peter Bič projekt.

0: Teď 14 hodin 27 minut na frekvencích rádia Jih. A o čem bude řeč už za chvíli na frekvencích rádia Jih? Pozor, pozor, pokud se na začátku září chystáte do akvaparku v Uherském Hradišti, počítejte s omezením. Areál čeká pravidelná odstávka a několik dní zůstane akvaparku úplně zavřený. Přesný termín vám řekneme na rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu, já se dívám, že bude tady svým se Black Eyed Peas, anebo taky Avicii.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticketportálu.
6: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
7: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubněnech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubněnech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: rádiu Jižní Moravy, Avicii, Hey Brother, za chvíli Krištof Půlnoční hřích. Nezapomínejte na to, že kdybychom Krištofy a jejich Půlnoční hřích zahráli dvakrát za sebou, tak je to povel pro vás, abyste volali do studia na číslo 518-345-678, protože pokud budete první, tak pro vás budeme mít klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. A to si myslím, že už stojí za to. Tak a po frekvencích rádia jich teď zamíříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Aquapark v Uherském Hradišti se totiž na týden uzavře. Od pondělí 31. srpna až do neděle 6. září tam budou pracovníci dělat pravidelnou údržbu a servis, který není možné zvládnout za běžného provozu. Na řadu přijde výmalba, údržba technologií, servis tobogánů i práce podle hygienických požadavků. Bazény se potom znovu napustí a ohřejí. Letní areál akvaparku v Uherském Hradišti zůstane otevřený ještě do neděle 3. srpna. Vnitřní část akvaparku se návštěvníkům znovu otevře v pondělí 7. září. Tak do Uherského Hradiště zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Děkuji za to, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina, tak pokud končíte v práci ve 3, tak ještě chviličku vydržte. Co se týká muziky, tak po 15. vám na cestu domů pošleme třeba Linkiny a Jay-Z-ho nám. Samozřejmě, že to pošleme také vám, kteří už jste dávno, ale dávno doma z práce. Budou Roxette, Slippin' in My Car. Zahrajeme samozřejmě také vám, kteří jste už třeba necelou hodinu v práci, protože dneska máte odpolední. Budou No Namey, Ty a tvoja sestra. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další humoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnská policie v pohotovosti před zápasem Artisu se Spartou. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Provizorní most z Břeclavy se přesune k Rohatci a brněnská policie je v pohotovosti před zápasem Artisu se Spartou. silnici 1/55 u Rohatce čeká náročná oprava mostu přes řeku Moravu. Provoz má ale zachovat speciální provizorní most. Jde o stejnou konstrukci, která donedávna sloužila řidičům při rekonstrukci mostu mezi Břeclaví a Poštornou. Současný most u Rohatce je v provozu zhruba 60 let a ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce minimálně zahájit soutěž na jeho opravu. Termín samotných prací zatím není známý. Podle starosty Rohatce půjde o rozsáhlou akci s dopadem na dopravu i za hranicemi. Rekonstrukci proto bude potřeba sladit s dalšími opravami silnic v okolí. Policie v Brně chystá rozsáhlé opatření kvůli sobotnímu zápasu Artisu se Spartou. Utkání označila za rizikové a nasadí desítky až stovky policistů, včetně pořádkové jednotky a antikonfliktního týmu. Důvodem jsou i červencové problémy po duelu Sparty se Zbrojovkou, kdy se fanoušci poprali v ulicích a dva lidé skončili na ošetření. Nebezpečná byla také pyrotechnika házená na hřiště. Do Brna se očekává příjezd 8 až 900 spartianských fanoušků. Domácím i hostujícím navíc poprvé poslouží nové turnikety, které mají zrychlit odbavení a přesněji spočítat návštěvnost.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: V Břeclavi, ve Slavičíně a v Mikulčicích měříte aktuálně 31 stupňů Celsia, ve Zlíně potom 30. V pátek bude převažovat velká oblačnost, přeháňky, bouřky budou méně pravděpodobné, k večeru očekáváme od jihozápadu přibývání přeháněk a bouřek, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji 24 až 27.
10: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Je super, že nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Pozor ovšem na trase z Brna na Pohořelice. Před sjezdem na Modřice stojí odstavené nákladní auto. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Třetí hodinu odpolední otevíráme se švédskou kapelou Roxette, jejich hitovkou Slippin' in my car. Já jsem Vlastia Mancík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. No a ještě pošleme samozřejmě taky David Gettu. Tak hezký den na jihu.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvíli David Guetta, Run, Run, River. No a teď se pojďme podívat na to, co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Rozbité dveře, střepy a poničené květináče. Ranní spoušť u mateřské školy začaly řešit strážníci. Podezřelého našli nedaleko. Podrobnosti uslyšíte na Rádio Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu. A o ní se postará Linkin Park, Jay-Z, Numb a bude taky Robin Schulz a jeho OK.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Pár vteřin nerozvážnosti může skončit i trestním řízením. Ve středu brzy ráno totiž řešili strážníci poničené dveře a květináče u mateřské školy v západní části města Brna. Proto teď míříme tam, kde rádio jich posloucháte na 105.1 FM. Podezřelého 29-letého muže našli brněnští strážníci nedaleko podle popisu svědka. Nejprve tvrdil, že dveře už byly rozbité. Po několika minutách se ale k poničení přiznal. Proč to udělal, strážníkům říct nechtěl. Škoda zřejmě přesáhne 10 000 korun a případ proto převzali státní policisté. A možná i malé připomenutí pro všechny, než si člověk vybije vztek na cizím majetku, stojí za to počítat do 10. Účet za pár vteřin totiž může být hodně vysoký.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Z frekvencí rádia Jih vám teď posíláme slovenskou kapelu No Name, jejich písničku Ty a tvoja sestra. A kdyby to bylo u mě, tak já ještě musím říct, a která? Protože mám tři sestry, taky zdravím. Jediné.

0: 25 minut, to znamená necelých 5 minut nás dělí takhle od půl čtvrté. Imagine Dragons, jejich Demons. A my se pojďme podívat, co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu. Zlínsko čeká další hodně rušný víkend. Po víkendové barumbrelí do ulice tentokrát vyrazí desítky traků a do Vizovic zase tisíce návštěvníků Trnkobraní. Policie proto posílí dohled v celém regionu. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih do 10 minut, tak držte vlnu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. V Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Teke ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teke výhodně, vždycky.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Timbaland, za chvíli třeba Eva Farná, neříkej, co má se stát. A policisté na Zlínsku se připravují na další náročný víkend. Důvodem je Traxras Zlín a také Trnkobraní ve Vizovicích, kam tradičně míří tisíce lidí. Trakery čeká v pátek večer spanilá jízda Zlínem. Kamiony vyrazí ve 21 hodin z Hradské ulice přes Jižní Svahy, Kostelec, Štípu, Velíkovou a Hrobice zpět do Slušovic. Další jízda centrem města je v plánu v sobotu dopoledne. Řidiči proto musí počítat s omezením a neměli by vyjíždět do kolony traků. Ve Vizovicích budou policisté od pátku do neděle zase hlídat nejen dopravu a veřejný pořádek, ale také stanové městečko. Zaměří se i na alkohol a drogy za volantem. Návštěvníky zároveň varují před krádežemi ze stanů a aut a doporučují nenechávat cennosti na viditelných místech. Tak věřím tomu, že si Trnkobraní užijete. My vám do Zlína, a nejenom do Zlína, ale do celého Zlínského kraje a samozřejmě Jihomoravského kraje posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A jenom tak mimochodem, když jsem říkal, že bude hrát a zpívat Eva Farná, tak kdyby jsme její song Neříkej, co má se stát, zahráli dvakrát za sebou, to znamená po sobě, volejte do studia na 518 345 678, protože vyhrajete klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy, tohle to jsou Clean Bandit a cože nás čeká za muziku po 16. hodině, bude třeba Robbie Williams, jeho rock DJ. Kdo bude poslouchat po 16. hodině, tak si přijde taky na francouzského DJ Ižela Moving to Sun. Se nám tam nějak nevlezl, tak moment. Abyste věděli, koho máte očekávat, jo? Tak já ho schválně ještě jednou tady najdu. Žela, tak dlouho jsem přemýšlel, jak se vlastně tady tenhle ten člověk vyslovuje, až jsem na to přišel. Taková třískačka, že jo? Tak mluvím se sán. A bude také Ego a Robert Burian, Žijeme len raz. Já jsem Vlastia Mancík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Vojtou Ošlejškem a v nich mimo jiné informace také o tom, že vlaky z Brna na Přerov výrazně omezil výpadek zabezpečení. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
9: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Dneska hezké čtvrteční odpoledne, necelé dvě minuty, bude 16 hodin.
2: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Vlaky z Brna na Přerov výrazně omezil výpadek zabezpečení a vinice na Slovácku zvládly extrémní sucho obstojně. Cestující mezi Brnem, Vyškovem a Přerovem čeká nejméně týdenní výrazné omezení vlaků. Po zahoření kabelu v Ivanovicích na Hané nefunguje zabezpečovací zařízení a trať teď zvládne maximálně dva vlaky za hodinu. Drtivou většinu spojů proto nahrazují autobusy. Po kolejích dál jezdí rychlíky Českých drah Bouzov a několik osobních vlaků. Provizorní zabezpečení chce Správa železnic zprovoznit příští středu, termín úplného obnovení ale zatím známý není. Letošní extrémní sucho vinice na Slovácku nezničilo, vinaři ale čekají spíš průměrný rok. V Blatnici pod Svatým Antonínkem, Polešovicích nebo Vlčnově vypadá úroda zatím slušně, starším vinicím totiž pomohly hluboké kořeny. Pomocnou ruku potřebovaly mladé vinice, které bylo nutné zavlažovat z podzemních zásob. Ve srovnání s ovocnáři tak vinaři vyšli z letošních extrémů relativně lépe. Nedostatek vody se ale podepsal na velikosti bobulí a někde proto očekávají nižší výlisnost hroznů. Rané odrůdy, například Solaris, už vinaři začali sklízet.
2: Radio Jih, počasí.
1: V Prušánkách aktuálně měříte 33 stupňů Celsia, v Bílovicích u Uherského Hradiště 31, v Traplicích 29 a v Brně 28 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat velká oblačnost a přehánky. Bouřky budou méně pravděpodobné. K večeru očekáváme od jihozápadu přibývání přehánek a bouřek. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Radio Jih, doprava.
1: Pojďme se podívat na silnice na Brněnsku. Před Silůvkami směrem od Hlíny se srazila dvě nákladní auta, takže počítejte s omezením, ještě mrknu. Aktuálně, jestli nám tam něco nového nepřibylo, což je jedině dobře, tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih, Radio Jižní Moravy.
1: Ten, kdo končí v práci v 16 hodin, tak už minutu nadělává, třeba volnou sobotu nebo volnou neděli. Každopádně posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastně Macík a v tuhletu chvíli už vám posíláme Rasmus, jejich In The Shadow. Tak mějte krásné čtvrteční odpoledne.

0: Robert Burian, Žijeme len raz. A co nás čeká po těchto dvou hitech pro dobrou náladu? Brněnská kantiléna veze ze Švédska mimořádný úspěch. Na světové sborové olympiádě nastoupila do dvou kategorií a v obou vystoupila až na úplný vrchol. Podrobnosti uslyšíte na Jihu do 10 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Robbie Williams na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. My v tuhleto chvíli míříme do Brna, kde nás posloucháte na 105.1 FM. Dvě soutěžní kategorie a dvě zlaté medaile. Brněnská kantilena zazářila na světové sborové olympiádě ve švédském Helsingborgu. Českou republiku tady reprezentovalo 58 zpěvaček a zpěváků ve věku od 12 do 22 let. Sbor při Filharmonii Brno soutěžil v nejvyšší výkonnostní úrovni, a to v kategorii duchovní hudby a mezi mládežnickými sbory. V obou případech získal zlato. Úspěch je o to symboličtější, že Kantilena letos slaví 70 let od svého založení. Soutěže se přitom zúčastnilo více než 160 sborů a zhruba 8,5 tisíce zpěváků z celého světa. Tak do Brna velká gratulace a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 26 minut. Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to je zpěvačka Britney Spears. Oops, I did it again. A o čem bude řeč po další trojce hitů pro dobrou náladu? V Dubňanech si v sobotu užijete kino trochu jinak. Pod širým nebem a v přírodním areálu. Na plátně užije rodinné dobrodružství plné trolů, magie a jednoho pořádně zvědavého špuntíka. Tak držte vlnu na jihu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Ha, ha, ha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte prodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dumnábytkuštach.cz. Dumnábytkuštach.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: se Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Hamilton na frekvencích Rádia Jižní Moravy a pozor, v sobotu večer můžete vyrazit do letního kina v Dubňanech. Po frekvencích Rádia Jih teď nepůjdeme daleko od našeho studia. V dubňanském přírodním areálu se totiž v sobotu od 8:30 promítá rodinný animovaný film Lumpík Špuntík. Příběh vás zavede na dánský ostrov, kde pod zemí žijí trolové. Zvědavý Špuntík ale poruší jedno z jejich nejdůležitějších pravidel a vydá se na povrch mezi lidi. A protože se za ním vypraví i jeho malá sestra, začne dobrodružství plné nebezpečí, magie a nečekaných zážitků. V Dubňanech bude v sobotu připravené také občerstvení. Promítání pod širým nebem začíná v sobotu 22. srpna ve 20:30, tedy o 8:30, a v případě nepříznivého počasí se promítání nekoná.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkus.cz Metropol.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: máte naladěno rádio Jižní Moravy, No Angels, Daylight in Your Eyes. 16 hodin, skoro 54 minut. A co si zahrajeme takhle po 17. budou Miraj i přesto všechno.
1: No. A i když přesto všechno tě mám rád.
0: Jenom chci říct, že kdybychom Miraje i přesto všechno zahráli právě po 17. dvakrát za sebou, tak je to úkol pro vás, abyste volali sem k nám do studia na 518 345 678, protože pokud budete první, tak pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. www.radiojih.cz, mrkněte tam. Co se týká další muziky, bude Alex Warren, Fever Dream. Bude také Ricky Martin, Living La Vida Loca. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že valtičtí zastupitelé včera přijali návrh nového územního plánu. Já jsem Vlasta Macík a i když nám momentálně v Hodoníně teda hezky prší, tak vám s Vojtou přejeme krásné čtvrteční odpoledne.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
6: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
7: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
6: Více na www.tymaturciak.art.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car CZ.
0: Také na rádiu jich se nám blíží 17. hodina.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Baltičtí zastupitelé včera přijali návrh nového územního plánu a Brno řeší o čtvrtinu víc problémů s autovraky než loni. Baltičtí zastupitelé včera 8 kladnými hlasy přijali návrh nového územního plánu. Stalo se tak na mimořádném zastupitelstvu, kam kromě vedení města dorazili také 30 obyvatel. Cílem změny je lepší regulace výstavby nových ubytovacích zařízení pro turisty. V minulosti město zakázalo výstavbu na některých pozemcích, což se nelíbilo zejména jejich majitelům. Územní plán je ve Valticích tématem bezmála 20 let a za tu dobu město řešilo stovky námitek. Názorové rozpory se často týkají třeba vybudování vinných sklepů či smíšené zástavby. Brněnští strážníci letos řeší výrazně více problémů s autovraky v ulicích. Aktuálně evidují přes 240 případů, téměř o čtvrtinu více než loni. Nejvíc tento problém trápí Brno střed. Rekordní je sportovní ulice s 25 událostmi, některá odstavená auta navíc využívají lidé bez domova k přespávání. S tím se pojí nepořádek v podobě odpadků, lahví od alkoholu nebo injekčních stříkaček. Odstranění vraku obvykle trvá několik měsíců, mimo modré zóny klidně půl roku. Samotný odtah stojí 3500 korun a každý den skladování dalších 120 korun. Většina provozovatelů ale náklady neuhradí.
16: Rádio Jih. Počasí.
0: V Babicích aktuálně měříte 32 stupňů Celsia, v Radějově 31, ve Vrbici 30 a ve Spitinově 29. V pátek bude převažovat velká oblačnost a přehánky. Bouřky budou méně pravděpodobné. K večeru očekáváme od jihozápadu přibývání přehánek a bouřek. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
18: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodně ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na Brněnsku před Silůvkami směrem od Hlíny se dořešuje nehoda dvou osobáků. V Brně na nájezdu na Ostravskou ve směru z Černovické na Slatinu bouralo osobní auto s kamionem a na trase Brno-Svitavy u Kuřimi bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením v kilometrové koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak v tuhletu chvíli, necelé dvě minuty po 17. vstupujeme do té poslední hodinky, kdy se o vás bude starat Vlastě Mancík, tak věřím tomu, že i tentokrát si to užijeme. A pozor, můžu už teďka prozradit, budeme mít jednu pátračku. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: 17 hodin, 7 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Madonna i Hanga. Policie v Napajdlích řeší krádež drahého jízdního kola. V souvislosti s případem teď zveřejnila záběry muže, kterého potřebuje ztotožnit a žádá o pomoc veřejnost. Podrobnosti případů slyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak držte vlnu. Mezitím tedy Alex Warren, anebo taky Desmod, Som na tebe závislý.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, a my v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte, buď to na 969 FM nebo 98 FM, to znamená do Zlína a okolí, a také do Uherského Hradiště a okolí. Policisté totiž pátrají po muži v souvislosti s krádeží jízdního kola v Napajedlích. Kolo v hodnotě 120 tisíc korun zmizelo poblíž tamního autobusového nádraží. Majitel ho v úterý 7. července krátce po páté ráno uzamkl lankovým zámkem ke stromu. Někdo ho ale následně odcizil. Kamerový systém zachytil muže jedoucího na kole, po kterém teď policisté pátrají. Pokud ho poznáte, případně víte, kde se ukradené kolo nachází, tak volejte linku 158. Video najdete na Facebooku Rádia Jih, tak se tam rozhodně mrkněte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvílí Miraj i přesto všechno. Škoda, že nezahráli ještě jednou ten samý hit, protože pokud by se tak stalo a vy byste se dovolali do studia sem k nám na 518 345 678, tak je jasné, že pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Mrkněte se na www.radiojih.cz. A co nás čeká dál? Jediná noc v roce, kdy se neseznaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv, s kým a kolikrát budou chtít, tak o tom budeme mluvit na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Ale nebojte, ještě to není skutečnost, zatím je to jenom ve filmu. Držte vlnu na Jihu a uslyšíte název filmu i to, kde ho můžete vidět. Mezitím ovšem Shakira, Edward Maya anebo taky Camila Cabello.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
4: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
4: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
4: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
4: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
5: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: až Rádio Jižní Moravy, pojďme se podívat na to, co dávají dnes kina na jihu a jihovýchodě Moravy. V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak celou noc přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravená vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled, dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šli. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem a že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce. Na romantické komediální drama Na jednu noc zajděte dnes v 8 večer do kina Svět v Hodoníně nebo o 8:30 do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Do břeclavského kina Koruna zamiřte dnes v 19:30 na českou komedii 6 gramů a do kina Panorama v Kyjově přesně v 8 na horor Insidious jsou mezi námi. Tento horor nabídne také zlínské multikino Golden Apple Cinema ve Zlíně v čase 20:55. Hezky se bavte, Vlastia Mancík se loučí a těším se na vás zase zítra ve 2, tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Provizorní most z Břeclavi se přesune k Rohatci a brněnská policie je v pohotovosti před zápasem Artisu se Spartou. Silnici 1/55 u Rohatce čeká náročná oprava mostu přes řeku Moravu. Provoz má ale zachovat speciální provizorní most. Jde o stejnou konstrukci, která donedávna sloužila řidičům při rekonstrukci mostu mezi Břeclaví a Poštornou. Současný most u Rohatce je v provozu zhruba 60 let a ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce minimálně zahájit soutěž na jeho opravu. Termín samotných prací zatím není známý. Podle starosty Rohatce půjde o rozsáhlou akci s dopadem na dopravu i za hranicemi. Rekonstrukci proto bude potřeba sladit s dalšími opravami silnic v okolí. Policie v Brně chystá rozsáhlé opatření kvůli sobotnímu zápasu Artisu se Spartou. Utkání označila za rizikové a nasadí desítky až stovky policistů, včetně pořádkové jednotky a antikonfliktního týmu. Důvodem jsou i červencové problémy po duelu Sparty se zbrojovkou, kdy se fanoušci poprali v ulicích a dva lidé skončili na ošetření. Nebezpečná byla také pyrotechnika házená na hřiště. Do Brna se očekává příjezd 8 až 900 spartianských fanoušků. Domácím i hostujícím navíc poprvé poslouží nové turnikety, které mají zrychlit odbavení a přesněji spočítat návštěvnost.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Zítra na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme zataženo. Ráno se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Během dopoledne přechodně oblačno, k večeru pak silné bouřky. V Jihomoravském kraji naměříme na nejvýš 28, ve Zlínském 27 stupňů Celsia.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hodoníne, připrav se, Rakovicí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Hradiškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hradiškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hradiškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny.
1: Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit krát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo, další prázdninový čtvrtek je v běhu, vy jste si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, kránu pak přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 19 stupňů. V pátek ráno oblačno až zataženo, k tomu přehánky, odpoledne srážek méně. K večeru pak další pás srážek i se silnými bouřkami. Teploty pak od 24 do 28 stupňů.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: I dnes vám poradím, kam si můžete zajít na zajímavé degustace. Podíváme se na soutěž Biovíno 2026. Klára Kolárová, národní someliérka, se podělí o svoji zkušenost z dovolené ve Francii. Ale začneme nejžhavější novinkou. Kdo se stal vinařem roku 2026? Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem. Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vínem na Rádiu Jih.
1: Tak tady máme výsledky vinaře roku 2026. Letos proběhl už 23. ročník této prestižní soutěže, kterou ve druhém finálovém kole hodnotí degustátoři s titulem Master of Wine, a to už je opravdu nejvyšší vinařská liga. Řečí čísel rovných 70 vinařství dalo v šanc svých ďábelských 666 zhorků. A jak to dopadlo na stupních vítězů? Titul obhájilo a absolutním vítězem se stalo vinařství Polařík z Mikulova. Stříbro i titul nejlepšího rodinného vinařství bere Martin Čapka z Prušánek a bronz putuje do vinařství Štěpánek z Mutěnic. Ti navíc ovládli i bílá vína se svým slámovým Rieslingem Rýnským, zatímco králem červených vín se stal Springer s vínem Skale Family Reserve. Vinařem roku Slovenska se pak stalo vinařství Mrva a Stanko. Všem velká gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Okénko národní someliérky České republiky Kláry Kolárové.
1: Dovolená u moře v Languedocu mi otevřela oči. Už dávno to není zásobárna levných a těžkých červených. Pije se tu spousta rosé, většinou velmi bledých, označovaných jako gry, tedy šedé. Přesto technologicky růžové. Zastavili jsme se i u místní ikony Gerarda Bertranda. Jak velká ikona je, mi došlo až v degustační místnosti. 60 hektarů vinic převzal po tragické smrti otce ve 22. Dnes biodynamicky hospodaří na více než 900. Ochutnali jsme tu slavné Clos du Temple rosé za bezmála 200 eur. Ročník 2023 získal 98 bodů a víno bylo už 4x vyhlášeno nejlepším rosé světa. Robustní, školené na dřevě, gastronomické, s naším rosé nesrovnatelné. A největší překvapení? Běžná červená. Lehká, ovocná, chlazená, někdy i s ledem. Říká se jim tady glu-glu a chutnají skvěle. Languedoc pochopil, že host chce méně alkoholu a více svěžesti. Kraj těžkých červených odlehčil. Vína i myšlení.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k
0: 12.8. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Teď k soutěži Biovíno ročníku 2026. Nedávno proběhl už 24. ročník a letos se přihlásilo rekordních 94 vín. Absolutním šampionem a držitelem titulu Biovíno roku se stal ledový Riesling Vlašský ročník 2018 z biovinařství Víno Marcinčák z Mikulova. A to samé vinařství obhájilo i loňské ocenění za nejlepší kolekci. Mimochodem Petr Marcinčák má jeden světový unikát, první pálavu s přísnou biodynamickou certifikací Demeter. Ale zpět k oceněným vínům, šampionem bílých vín se stala pálava z vinařství Holánek, u červených vín pak vyhrála Frankovka VOC z vinařství Víno je Stávek. Oceněná vína půjde ochutnat hned dvakrát, a to v září na pálavském vinobraní a na festivalu Biovín a sírů, obě v Mikulově. Všem úspěšným vinařům od nás velká gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Na Rádiu Jih.
1: No a teď ještě přehled typů a míst, obcí, vinařství, kam byste si mohli vyrazit v nejbližších dnech volna, protože vám tam velmi rádi zavdají nějaký ten pohárek na okoštování a srovnání. Tak si pište. Bulhary, Znojmo, Mikulčice, Váltice, Velké Pavlovice, Dolní Dunajovice, Dokšice, Velké Bílovice, Přítluky, Mutěnice, Bořetice, Pavlov, Dolní Bojanovice, Polešovice, Vrbice, Ústopeče, Milotice, Rakvice, taky Bzenec, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Uherské Hradiště, Vrbovec, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Šatov, Mikulov, Vlkoš, taky Ratíškovice, Boršice, Strážnice a Brno. A já se těším za vámi zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, další prázdninový čtvrtek je v běhu, vy jste Sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, kránu pak přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 19 stupňů. V pátek ráno oblačno až zataženo, k tomu přehánky, odpoledne srážek méně. K večeru pak další pás srážek i se silnými bouřkami. Teploty pak od 24 do 28 stupňů.

0: Rádio Jih, čtvrteční 20. srpnový večer. No a já vás dnes hned z kraje večera pozvu do Němčiček, kde se chystá velký ještě srpnový festival vína. Podrobnosti k mimořádné události přidám už za moment a vy si poslední prázdninové dny neváhejte užít. Buďte s náma a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20. srpnový večer zůstáváte dál na vlnách Jihu a já, jak jsem před chvilkou slíbil, nabízím pozvánku i na exkluzivní letní festival vína v Němčičkách. Ten proběhne příští, tedy poslední prázdninový víkend a vy od 28. do 30. srpna zažijete zarážení hory, besedu u cymbálu, otevřené sklepy nebo program na koupališti s neckiádou. Tedy Moravo pozor, Němčičky zvou na letní festival vína, kterému bude patřit příští víkend, tedy dny od 28. do 30. srpna. Do Němčiček při čtvrtku pozdrav, den je ve finále a já doufám, že užíváte prázdninovou pohodu. No a já k ní přidám další hity pro dobrou náladu, pojďme na ně. Krásný prázdninový večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Čtvrteční 20. srpnový večer trávíte sihem, no a platí, že zámek Buchlovice se připravuje na sobotní hradozámeckou noc. Do Buchlovic vás pozvu už za chviličku, tak zůstaňte s námi a užívejte čtvrteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro...

0: Čtvrteční večer Rádio Jih, no a platí, že Buchlovický zámek se připravuje na sobotní Hradozámeckou noc. Hradozámecká noc na pohádkovém zámku Buchlovice proběhne tuto sobotu 22. srpna. Program začíná v 19.30 a končí ve 23.00. Návštěvníci se mohou těšit na večerní prohlídky zámku v potemnělých interiérech s možností zakoupení vstupenek na konkrétní čas. Prohlídky budou probíhat po skupinách o maximálním počtu 25 lidí. Tedy Hradozámecká noc na zámku v Buchlovicích už tuto sobotu 22. srpna. Při čtvrtku už ale vám všem další songy. Vy jste Sihem a my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
4: S Tesihem je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, kránu pak přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 19 stupňů. V pátek ráno oblačno až zataženo, k tomu přehánky, odpoledne srážek méně. K večeru pak další pás srážek i se silnými bouřkami. Teploty od 24 do 28 stupňů. Takový bude pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn. Hodoní na vás i dnes večer. Zdraví Josef Pouda.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, kránu pak přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 19 stupňů. V pátek ráno oblačno až zataženo, k tomu přehánky, odpoledne srážek méně, k večeru pak další pás srážek i se silnými bouřkami. Teploty od 24 do 28 stupňů. Teď už ale pojďme zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia a jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Rádio Jih, 20. srpnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, k ránu pak přehánky, nejnižší noční teploty 15 až 19 stupňů. V pátek ráno oblačno až zataženo, k tomu přehánky, odpoledne srážek méně, k večeru pak další pás srážek i se silnými bouřkami. Teploty od 24 do 28 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 21. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno až zataženo, k ránu pak přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 19 stupňů. V pátek ráno oblačno až zataženo, k tomu přehánky, odpoledne srážek méně. Ale k večeru další pás srážek i se silnými bouřkami. Teploty od 24 do 28 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový páteční den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.